0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to já, to já, to ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi Iveta, která chtěla toho Šírena. Ne, ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: No,
0: to nevím. Jsme Evropa 2.

0: Summer Camp Európy 2. I letos odvážíme decka posluchačů Európy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Európy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Európy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Európy 2.

0: Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2. Bring the action.

0: užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: 80.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
4: Cože chceš přidat do fotky? Kočku? Jak nám pomáhá s vařením? Tak já zadám prompt asistentovi fotografií. No ještě, že mám Samsung Galaxy S26 Ultra. Ten umí s fotkama divy. A radši si hned zapnu privacy display, ať nikdo jiný nevidí, co tu vyrábím za umění. A to jsem chtěl původně točit stylový noční videa s nightography. Chceš, aby tohle uměl i tvůj mobil? Nakupuj na Samsung.cz.
5: Potrpíte si u těstovin a omáček na to nejlepší? A víte, že dobré těstoviny jsou ty ze semolinové mouky? My v Panzáne vybíráme pro gurmánské požitky jen ty nejlepší suroviny. Z Panzány si jídlo vždy vychutnáte stejně dobře jako v restauraci. A nezapomeňte, Panzány nikdy nelepí, ale vaši rodinu stmelí.
6: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Je 6 hodín minúta k tomu, tady Evropa 2 a správy se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré ráno. Ministryně financí Alena Schillerová dnes bude pokračovat v jednání s dalšími členy vlády o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Už v úterý se setkala se 7 ministry. Celkovou podobu rozpočtu zatím žádný z účastníků jednání nekomentoval. Není tedy ani jasné, jaké bude celkové saldo. V letošním roce by měl stát hospodařit se schodkem 310 miliard korun. Délka období s nedostatkem půdní vláhy je letos v Česku rekordní. Na 30% území se nedostatek půdní vláhy vyskytuje od začátku roku. Jde o jižní a střední Moravu a také o závětrnou stranu Krušných hor, což jsou oblasti, kde je dlouhé trvání nedostatku vláhy dlouhodobým problémem. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Kvůli dlouhodobému extrémnímu suchu zakázal Přerov až do konce září odběr vody z vybraných toků a jejich přítoků. Podobnou cestou se už vydali i další radnice v kraji. Zákaz vydal pro obce ve svém obvodu také Zábřeh na Šumpersku. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodrigo podepsal v Barceloně 4letou smlouvu. Avizovaný přestup z Manchesteru City oficiálně potvrdil katalánský velkoklub. Anglický klub podle médií za 30letého záložníka a nejlepšího hráče letošního světového šampionátu obdrží v přepočtu 1,85 miliardy korun.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Hlavní dálniční tahy jsou v tuto chvíli průjezdné bez větších potíží. Pozornost však věnujte v Praze v Dělnické ulici nehodě. Policie je na místě a provoz usměrňuje.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Venku máme oblačno až zataženo, můžete počítat s přeháňkami zejména odpoledne a na večer na severu území. Později večera v noci na zítřek očekáváme srážky četnější. Co se teplot týče, budou se v průběhu dne držet v rozmezí od 23 do 27 stupňů. Na jižní Moravě se může dostat k 29 stupňům Celsia. Tolik dnešní první zprávy, vy ladíte Evropu 2 a 3 minuty po 6 si slovo bere Ondra Vodný.
0: A hned po ránu mám pro vás tip, jak vydělat takovej balík peněz, že nějaký čas nebudete muset takhle brzo vstávat do práce. Tak hurá na to, Evropa 2.

Leny na Evropě 2 v 6.18, pěkné středeční stávání. Pokud občas dostanete dárek, který se vám nehodí, skončí někde v šupliku, tak to může být výhra za pár let, jo? Znáte to, lidi prodávají na internetu nějakou věc a píší tam nevhodný dárek. Tak si představte takový nevhodný dárek, který skončí v šupliku a přijdete na něj třeba za 40 let, když budete něco vyklízet. Tak něco podobného se stalo jednomu pánovi, který takhle v šuplíku našel zapečetěnou sadu Nintendo hry z roku 1986. No a teď po 40 letech za ní dostal 2,5 milionu korun. Je to nejvyšší částka, jakou by někdo zaplatil za sériově vyráběnou herní konzoli.

0: nějakou tu kačku přidá. Ray Dalton a David Guetta to budu hrát za chvíli na Evropě 2.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Když do školy, tak usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Potrpíte si u těstovin a omáček na to nejlepší? A víte, že dobré těstoviny jsou ty ze semolinové mouky? My v Panzány vybíráme pro gurmánské požitky jen ty nejlepší suroviny. Z Panzány si jídlo vždy vychutnáte stejně dobře jako v restauraci. A nezapomeňte, Panzány nikdy nelepí, ale vaši rodinu stmelí.
6: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
7: Cože chceš přidat do fotky? Kočku? Jak nám pomáhá s vařením? Tak já zadám prompt asistentovi fotografií. No ještě, že mám Samsung Galaxy S26 Ultra. Ten umí s fotkama divy. A radši si hned zapnu privacy display, ať nikdo jiný nevidí, co tu vyrábím za umění. A to jsem chtěl původně točit stylový noční videa s nightography. Chceš, aby tohle uměl i tvůj mobil? Nakupuj na Samsung.cz.
8: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
9: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
10: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
9: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
11: Voda už prostě nestačí.
12: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

0: 6.32, Machine Gun Kelly, Youngblood a Travis Barker, krásný spojení pro středeční ráno. No a pokud si dáváte ranní kávu, tak schválně, jestli je to s mlékem anebo bez mléka. U téhle otázky to většinou nekončí, pokud zvolíte mléko, tak je tam dalších dodatečných otázek typu, jestli chcete sojový mléko, nebo jestli chcete takový mléko, nebo tučný, nízkotučný a podobně. Tak kolikrát jste v obchodě sáhli po tučněném mléce, protože se to tak doporučuje, jo? Možná zbytečně. Věci z Toronto vzali 74 lidí s nadváhou, rozdělili je na tři skupiny. Jedna měla mléčných výrobků málo a k tomu omezený kalorie, druhá a třetí jedli tři porce plnotučných denně a po 12 týdnech žádný rozdíl, ani ve váze, ani v podílu tuku, ani v cholesterolu. A teď to zajímavé, lidi, co jedli víc mléčných výrobků, na tom byli líp s krevním tlakem a dostali do sebe víc vápníků, bílkovin, vitamínu D, takže ta rada, kterou možná vám někdo dával, tomhle pokusu neobstála. Tak si dopřejte dneska pořádný mlíčko do kafíčka, ať je ten den pořádně nastartovanou. Tony Nerbeck, Justin Bieber, Deči, to je naše ranní maximum muziky na Evropě 2.
1: Když uvidíte Albert...
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
4: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
5: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
7: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
8: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
9: Jedině v outletu Pop Airport.
8: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
9: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Více na pop.cz.
10: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Zámková bioantracitová dlažba za akční cenu 445 korun za metr čtvereční i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
14: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talks.
15: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
14: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
16: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
17: V úterý 25. srpna dorazí MiG-21 na Prague Open Air do holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG-21. Úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
18: Sparťanky a Sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na sparta.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.

0: pokud jste milovníci koček, tak zbystřete, protože kočka má něco jako otisk prstu, jako máme my, jo? Jenom to není na tlapce, ale je to ve zvuku. Věci z Berlína a z Neapole zkoumali kočičí nahrávky zvuků, které pouštěli počítačovému programu, který měl rozpoznat, o jakou kočku jde. No a podle mňoukání to moc často netrefil, ale podle předení to bylo téměř 90% úspěšné. No a vysvětlení je zajímavý. Předení si představte, že u každé kočky jiný a hlavně se nemění. Ale mňoukání, tak to kočka přizpůsobuje situaci. A víte proč? Protože mňoukání si kočky vyvinuly hlavně na komunikaci s náma lidma, takže s tím umí pracovat a mění to podle toho, co zrovna chtějí, aby to dostali. Tak kdybyste chtěli vypoznat svoji kočku na hony daleko, tak podle mňoukání to určitě nebude. The Avenue za chvíli, Evropa 2.
1: Evropa 2.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: 58.2 a 105.5 FM.
4: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
5: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK, středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na Prague Open Air.cz.

0: Oli Garant na Evropě 2, 6.59, nejvyšší čas pustit se do zpráv. Evropě 2 se 7 hodinou, je tu s nimi na Evropě 2 také Zuzka Kozáková.
1: Hezké ráno. Česko trápí nedostatek pracovníků v sociálních službách. V příštích 10 letech jich bude podle asociace poskytovatelů potřeba kolem 55 tisíc. Aktuálně jich je zhruba 34 tisíc a už teď je to málo. Pomoci má podle Ministerstva práce a sociálních věcí třeba digitalizace nebo zahraniční pečovatelé. Řidiče i cyklisty čekají na Prostějovskou výrazná omezení. Začala dlouho očekávaná rekonstrukce poničené silnice mezi Vrbátkami a městskou částí Vrahovice, která sloužila i jako častá objezdová trasa dálnice D46. Oprava 4,5 kilometru dlouhého úseku potrvá téměř rok a vyžádá si úplnou uzavírku. Dopravu odkloní objízdné trasy přes Čechůvky. Společně se podíváme za Luckou.
2: Vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být nahrubo zbourána do 14 dnů. Bourací práce pokračují. Budovu 34 v bývalém baťovském továrním areálu zachvátil 9. července požár, kdy se také na severní a západní straně zřítila. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve třetím kole s Američankou Madison Keysovou. Loňské vítězce Australian Open podlehla deblová světová jednička 1-6-3-6 a ani ve třetím utkání v kariéře s ní neuhrála ani set.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D8 pozor ve směru na Prahu. Na 40. kilometru bourala dvě osobní vozidla pravým pruhem. Aktuálně neprojedete a zdržíte se v menší koloně. V Teplicích v Duchcovské máme taktéž nehodu a bouralo se i v Lounech v ulici Benátky.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá oblačnost, místy je zataženo, během odpoledne a večera očekáváme, že bude pršet zejména na severu Čech a četnější srážky pak očekáváme ve noci na zítřek opět zejména na severu. Jinak teploty se v průběhu dne budou pohybovat v rozmezí od 23 do 27 stupňů Celsia, na jižní Moravě se pak teplota může dostat k 29. Zprávy jsou za námi, vy jste stále s Evropou 2 a 2 minuty po 7, taky s Ondrou Vodným.
0: No a jak to vypadá s mládeží a televizí? Nebudete věřit tomu, kolik toho mladí tráví u televize?

0: 7.13, posloucháte středeční ráno na Evropě 2, One Direction vystřídají za chvíli The Silver Spoons a Luis Capaldi. Věčné téma děti a obrazovky. Jo, pokud tohle téma řešíte poslední dny nebo poslední týdny, tak zbystřete. Tohle totiž bude pro spoustu rodičů velmi nepříjemný překvapení. Finští věci sledovali 8 let stejných děti, 124 holek a 136 kluků. Neptali se jich jenom v dotazinku, ale měřili jim pohyb přístrojem a pak jim v pubertě otestovali pozornost, učení, pracovní paměť. A vyšlo jim, že děti, který od malička trávili u obrazovek víc času, měli ty výsledky lepší. Ne horší, lepší. Ale hned dodám teda dvě věci, protože takhle jednoduchý to není. Za prvé, autoři sami zdůrazňují, že je to jenom souvislost a neprokazuje to, že obrazovky mozek zlepšou. A za druhé, klíč je podle nich v rovnováze. Pohyb plus obrazovky, u kterých se dítě něco naučí, je něco jiného, než jenom nějaký bezhlavý koukání od rána do večera na seriály. No, co si z toho vzít, je na vás, ale asi to nebude úplně tak marný. Důležitý je občas i vyrazit ven. Dneska na to bude v uvozovkách ideální počasí Evropady.
1: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se?
3: Všechno, co potřebujete.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Na léto najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
9: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
12: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
13: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak...

0: Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy.

0: Tohle je Luis Capaldi na Evropě 2, 7.28, lehce pomalý start středečního rána, ve kterém možná vzpomínáte na dovolenou a schválně kolik z vás se přes léto nechalo napálit v nějakém zahraničním bankomatu, nějakou jako pastí, jo, ze který jste si pak říkali, sakra, to bylo drahý. I člověk může být hodně zkušený a stejně, jak se mu to stane, potřebujete peníze v zahraničí, tak prostě najdete nějaký bankomat, peníze vyberete, neřešíte a pak až zpětně možná zjistíte, jak moc se vám to prodražilo. Takže pozor na to, stále a dokola se opakuje, že když vybíráte z bankomatu, je dobrý vybírat zúčtování v měně, ve který zrovna peníze vybíráte a nepřijímat takový ten přátelský přepočet na české koruny, na který se vás často ptá i při platbě kartou obsluha někde v báru. Tak pozor na to, je to lehký chyták, který pořád je, nevím, proč to nikdo nezruší, pořád se takhle člověk může nachytat a může se mu dovolená prodražit. Snad vám to vyšlo a nic se vám neprodražilo a dovolenou jste si užili, anebo v lepším případě vás ještě čeká Imagine Dragons a taky Kygo, to nás čeká z našeho ranního maxima muziky na Evropě 2.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Potrpíte si u těstovin a omáček na to nejlepší? A víte, že dobré těstoviny jsou ty ze semolinové mouky? My v Panzány vybíráme pro gurmánské požitky jen ty nejlepší suroviny. Z Panzány si jídlo vždy vychutnáte stejně dobře jako v restauraci. A nezapomeňte, Panzány nikdy nelepí, ale vaši rodinu stmelí.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
5: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
6: Voda už prostě nestačí.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
8: Vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
13: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Zámková bílo-antracitová dlažba za akční cenu 445 korun za metr čtvereční i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
14: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
16: Jedině v outletu Pop Airport.
15: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
16: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
15: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
16: Více na pop.cz.
17: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
18: Sanitka?
17: Ano.
18: A víš, kdy sanitka houká?
17: Když nikomu jede na pomoc.
18: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
19: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
20: Čekají vás záchranářské speciály,
19: moderní sanitky,
20: ukázky první pomoci
19: a program pro celou rodinu.
20: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
19: Vstup zdarma.
20: Více na praha.eu.
21: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
22: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
21: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
23: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
24: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
23: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
25: V úterý 25. srpna dorazí MiG-21 na Prague Open Air do holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG 21. Úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
26: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pán Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
27: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 24. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: 7.44, posloucháte středeční ranní Evropu 2, Dermot Kennedy a taky Youngblood zazní ještě do 8 hodiny ranní. No a schválně, jak jste se dneska vyspali, jo, ono může se zdát, že když si přivstanete o 5 minut dřív, o 10 minut, že se nic nezmění, uděláte si třeba kávu navíc, nebo máte ráno větší pohodičku, ale vyvedu vás z omylu, protože vědci prošli skoro 60 tisíc lidí, který sledovali v průměru 8 let a přišli na to, že část z nich, která nosila hodinky, který měřili pohyb a měřili jim hlavně spánek, tak spočítali recept pro člověka, který je na tom nejhůř. O 5 minut delší spánek, o 2 minuty víc pohybu a o 0,5 porce zeleniny denně navíc je údajně recept, za kterou dostanete následující odměnu. Rok života navíc. A když to vezmete pořádně, tedy 7 až 8 hodin spánku, přes 40 minut pohybu denně, slušné jídlo, tak máte proti té nejhorší skupině navrch víc než 9 let života a zdraví, a to zní dobře, takže zkuste do toho nového školního roku vstoupit s podobným předsevzetím a nikdo vás nedostihne. Hurá do toho, Evropa 2.
1: U nás byly rozhodně
2: prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Mě nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře, 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco, kombo cena za 259,80. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
2: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
5: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK, středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na Prague Open Air.cz. Welcome to Central Bay.

0: Dozní vás 8. hodinou raní, kde je na Evropě 2 čas, také na zprávy. Zuzka Kozáková je tu s nimi.
1: Hezké ráno. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka před úterním jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou oznámil záměr prodat některé nemovitosti v majetku ministerstva. Jedná se primárně o budovy v zahraničí v hodnotě stovek milionů korun. V některých případech jde podle Macinky o starodávné příběhy, u kterých se prodej táhne již celé dekády. Nepotřebný majetek tak navrhuje prodat. Výnosy by pak pomohly financovat opravy zbytku nemovitostí. Ředitelství silnic a dálnic kompletně rekonstruuje za 580 milionů korun celou jednu stranu dálnice D5 ve směru od hranic s Německem na Plzeň. Pracuje se na úseku od Ostrova u Stříbra po Přehýšov. 10-kilometrový úsek bude opravený do poloviny listopadu. Do 11. října jde doprava svedena do protějšího pásu, kde se jezdí v obou směrech. Společně se podíváme za Luckou.
2: Na historické letouny i svižná akrobatická letadla se chystá nebe nad Chebem. Na chebském letišti se uskuteční 10. ročník leteckého dne. Na programu jsou četná letecká vystoupení. Na dvou strojích se představí i akrobatický pilot, letecký instruktor a mistr světa Martin Šonka. Akce proběhne poslední srpnový víkend 29. a 30. srpna. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Hokejisté Mladé Boleslavy prohráli v přípravě utkání na nový ročník extraligy na ledě prvoligové Jihlavy 3-4 v prodloužení a ve čtvrtém testu si připsali třetí porážku. Třinec zvítězil doma nad Zvolenem 4-0 a uspěl i ve třetím duelu. Karlovy Vary porazili prvoligový Sokolov 6-3.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Začneme na dálnici D1 ve směru na Prahu. Se bouralo na 196. a půltém kilometru. S nehodou počítejte ve Zlíně v okružní ulici a také na Českolipsku na silnici 38 na vjezdu do obce Doxy.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je oblačno až zataženo, počítejte s deštěm či přeháňkami, zejména odpoledne a večer na severu Čech. Četnější srážky pak očekáváme ve noci na zítřek, opět zejména na severu. Teploty se v průběhu dne budou pohybovat v rozmezí od 23 do 27 stupňů. Na jižní Moravě se teplota může dostat k 29 stupňům Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 3 minuty po 8. pokračuje Ondra Vodný.
0: A za chvíli potěším všechny milovníky pejsků a i těch nejmenších, tak si to nenechte ujít. Alex Warren k tomu bude za chvíli Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 Kč bez DPH měsíčně.
1: Potrpíte si u těstovin a omáček na to nejlepší?

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Potrpíte si u těstovin a omáček na to nejlepší? A víte, že dobré těstoviny jsou ty ze semolinové mouky? My v Panzáne vybíráme pro gurmánské požitky jen ty nejlepší suroviny. Z Panzány si jídlo vždy vychutnáte stejně dobře jako v restauraci. A nezapomeňte, Panzány nikdy nelepí, ale vaši rodinu stmelí.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.

0: 8.30, posloucháte Evropu 2, no a pokud nejste úplně fit po ránu, dobře vyspalí a patříte do kategorie teenager, tak zpozorněte, nebo minimálně rodič teenagera, jo? Víte, kolik toho vaše dítě prosedí v noci na telefonu? Odpověď je možná méně příjemná, než bychom čekali, protože víc než polovina teenagerů je na mobilu hodinu i díl mezi 10. večer a 6. ráno, a to i ve školním týdnu. Víc než polovina je na něm dokonce i mezi půlnocí a 4. hodinou raní. 17% z nich telefon aspoň jednou za noc probudí a 20% po něm sáhne hned, když se zbudí. Přitom doporučení zní 8 až 10 hodin spánku, a teď to, co rodiče moc slyšet nechtějí, je, že když věci hledali, co nejlíp předpoví, kolik času dítě na mobilu stráví, nevyšla jim ani škola, ani věk, ani kamarádi, vyšlo jim, kolik času na mobilu tráví jejich rodiče. Takže pokud byste se divili, kolik času vaše dítka tráví na mobilu, možná je čas začít u sebe. Ale Farben a také Måneskin, tomu přidám za chvíli na Evropě 2.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Pozor, pozor! Auto už pětkrát v Praze.
10: Ano, přesně tak. Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
9: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
10: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
12: Největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
13: A můžu ještě něco říct?
14: No povídej.
13: To nejlepší rádio na světě.
14: Adame.
12: Bez generace E2 by to nešlo.
13: Děkuju moc.
12: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
15: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
16: Zveme
14: všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou. Stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
16: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.

0: 8.49, posloucháte Evropu 2, středeční v půlce týdne s krásným v úzovkách letním počasím za okny. No a... Koťák je tu zase s námi, za krásného počasí, čau.
1: Tak dobré ráno, nebo dopoledne. Je to, jako mě to nevadí, Čeče.
0: Mě to taky nevadí.
1: Já jsem s tím jako v pohodě, jsem si prosím, oddechneme. Nicméně zmiňovali jsme, že musíme být empatičtí k našim kamarádům a kolegům a především dětem, kteří jsou na summer camp po Evropě. Tam to zas tak
0: ne,
1: jako...
0: normálně ty děti musí zažít nepohodu.
1: Diskomfort, přesně tak.
0: Diskomfort, přesně, takže gumáky, pláštěnky a do světa.
1: Je to tak.
0: Zamatlat se v bahínku pěkně.
1: A on to máš takové je teda podle mě, já si myslím, že on je ten typ.
0: Ten je rád, ikon. Konečně přesně. Přišel jeho rok.
1: Konečně.
0: My vám s tím přineseme rozhovor, tentokrát s Merajem, myslím, který byl včera na summer campu. Nenechte si ho jít dneska dopoledne na Evropě 2 stejně jako Koťáka.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
4: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
5: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.
2: Evropa 2. Maximum muziky. Maximum tvý

0: Avicii a Dan Timinsky a 8. hodina je za námi, před námi Zuzka Kozáková, což je hezký pohled a zprávy Evropy 2.
1: Dobré ráno. Policisté a celníci zjistili od začátku roku do konce července přes 36 tisíc případů jízdy bez platné dálniční známky. Rozdali za to pokuty za skoro 48 milionů korun. Vyplývá to ze statistik policie a celní správy. Pokutovaní řidiči si nejčastěji dálniční známku vůbec nekoupí nebo zapomenou, že jim vypršela. Délka období se nedostatkem půdní vláhy je letos v Česku rekordní. Na 30% území se nedostatek půdní vláhy vyskytuje od začátku roku. Jde o jižní a střední Moravu a také o závětrnou stranu Krušných hor, což jsou oblasti, kde je dlouhé trvání nedostatku vláhy dlouhodobým problémem. Teď už se podíváme za Luckou.
2: V Budějovicích si nově koupíte půlhodinovou jízdenku na MHD. Dopravní podnik zavede novou jízdenku za 20 korun od září. Zatím je minimální tarif na hodinu. O zavedení kratšího časového intervalu rozhodla rada města. Radnice mimo jiné sjednocuje tarif s dobou půjčování sdílených kol, kdy je zájemci bez předplatného MHD mohou využívat za 20 korun také půl hodiny. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodrigo podepsal v Barceloně 4letou smlouvu. Avizovaný přestup z Manchesteru City oficiálně potvrdil katalánský velkoklub. Anglický klub podle médií za 30letého záložníka a nejlepšího hráče letošního světového šampionátu obdrží v přepočtu 1,85 miliardy korun.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D10 ve směru na Prahu. Na 5. kilometru máme nehodu osobního vozu. Další komplikace v podobě nehody jsou v Praze na Černokostelecké a také v Písku v Budějovické ulici.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno až zataženo, počítejte s deštěm či přeháňkami zejména odpoledne a na večer na severu území. Teploty se v průběhu dne budou pohybovat v rozmezí od 23 do 27 stupňů. Na jižní Moravě pak můžete místy počítat i z 29 stupně Celsia. Další zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a téměř 5 minut po 9. slovo bere Koťák.
0: To byly vyladěné zprávy, děkujeme za ně. No a protože vás mám rád a moderátor není jen o to, aby pouštěl písničky, já vám ji klidně i zaspívám. A neříkej, co má se stát. Ne, dobře, tak pustím tam Evu Farnu.
3: Evropa 2.

0: muziky. Europa 2.
1: Let's go. Sounds good.

0: Charizmatičtějším kuchaři historie vznikl film, který se jmenuje Tony. Ano, řeč je o Anthony Bourdainovi, což je legenda, která začínala vařit v Massachusetts v 70. letech. No a tenhle ten chlapík prostě dokázal propojit cestování, vaření, příběhy lidí a já bych vám ho vřele doporučil. Natočil se o něm film Tony, který půjde 10. září do kin, ale není to úplně mainstreamová pozvánka, nejsem si jist, jestli na něj budete moci vyrazit do multikin, spíš to bude film do těch menších artových kin, ale rozhodně to bude stát za to. Anthony Bourdain udělal v roce 2000 velký průlom, protože přišel s knihou Kitchen Confidential a v ní velice otevřeně popisoval zákulisí profesionálních restaurací, což teda znamená stres, drogy, alkohol, sex, šílené pracovní tempo i dost drsnou kuchařskou kulturu. Takže velice upřímný chlapík, který říkal, že kdyby si měl vybrat on a jeho kolegové jedno místo na dožití, kde by musel jako gastronomicky strávit zbytek svého života, což je pro kuchaře těžko představitelný, vybral by si Tokio. Velice inspirující chlapík, takže 10. září zajděte do kina na film Tony. No a když jsme u toho vaření a vy sbíráte inspiraci, tak se možná koukáte na nějaké pořady o vaření. O tom tady máme také zmínku.
1: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s pořady o vaření.
2: Kde mám zas tu manželku, sakra?
1: Tady jsem, Jardo, Jaroušku.
2: No, čau, co tady děláš?
1: Prosím tě, koukám se tady na pořad o vaření v televizi.
2: A proč na to koukáš, prosím tě, stejně neumíš vařit.
1: No a co, ty taky koukáš na porno?
3: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
4: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
3: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
5: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
3: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
6: To je moje show.
3: Dej taky follow E2.cz.
7: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
3: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
6: Vždycky to byla moje show.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
9: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
10: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný.

0: Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
4: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
5: Zpátky k muzice.

0: Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Swims na Evropě 2 vlastním jménem Jayton Colin Dimsdale se představí v České republice na svém prvním velkým solo koncertu, kterým odstartuje svoji The Ugly Tour 20. března roku 2027 O2 Arena Praha. Já mám tedy ho svým se moc rád. Má kerky, má charisma, má hrozně vtipný třeba i názvy desek. Myslím, že ta poslední se jmenovala I Try Everything But Therapy, což znamená, vyzkoušel jsem všechno kromě terapie, a takhle osobitej a vtipnej zkrátka je, ale mám pro vás, skoro bych řekl, nepříjemnou zprávu. Koukám tady na to, jak se to tváří s lístky, a pokud grafika nelže, tak přátelé, všechno, kde se dá sedět, tak už je vyprodáno a jediné, co si tady můžete pořídit na tedyho Swimse, je plocha, ale ta plocha stojí za to. Má tedy svoji cenu, protože po tedy Swimsovi je velký hlad, ale je to z další z důvodů, proč sledovat a poslouchat Evropu 2, protože vy nás znáte, my máme spoustu kvalitních vztahů a mediálních partnerství, takže je dost dobře možné, že se tam dostanete s Evropou 2, ale pokud chcete mít jistotu, tak raději neváhejte. My pokračujeme další porcí Maxima muziky Evropy 2. Já jsem Koťák a mám vás rád.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Byla. To dobré začíná u nás.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
8: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na Whatsappu a Threads.
9: V úterý 25. srpna dorazí MiG-21 na Prague Open Air do Holešovického areálu se Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG 21. Úterý 25. srpna. Areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
10: Sparťanky a sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na sparta.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.
11: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pán Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
12: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 24. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Ladíte Maximum muziky Evropy 2, 9 hodin 48 minut. K tomu svátek mají Ludvíkové, máme 19. srpna, 11 dní dokonce prázdnin, ale to ještě nechci strašit, chci vás nalákat na to, co se bude dít v následující hodině. Chtěl bych tady s váma rozebrat ten problém, který má Meta. Meta je společnost, která má pod svými křídly Facebook, Instagram, já věřím, že nemusím představovat, ale hrozí soud v Kalifornii a ten soud je poměrně rozsáhlej. Bude to bitva právnických S, tak si řekneme pár detailů a jaké by to mohlo mít důsledky, protože co se stane v Americe, tak se později může stát třeba i v Evropě. No a než bude 10. hodina a právě Zuzky Kozákové, tak si dáme tuhle tu pecku. Je to jedna z těch, neříkám úplně novinek, ale jeden z těch novějších singlů a má naprosto skvělý drive. Říká si Michael Schulte, single se jmenuje Lovesick a kdybyste chtěli vědět, co hrajeme v playlistu, tak na webu Evropa2.cz vždycky zjistíte, co jsme hráli v tu kterou chvíli tady na Evropě 2.
1: Evropa 2. 8.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Potrpíte si u těstovin a omáček na to nejlepší? A víte, že dobré těstoviny jsou ty ze semolinové mouky? My v Panzáne vybíráme pro gurmánské požitky jen ty nejlepší suroviny. Z Panzány si jídlo vždy vychutnáte stejně dobře jako v restauraci. A nezapomeňte, Panzány nikdy nelepí, ale vaši rodinu stmelí.
1: 98.2 a 105.5 FM.
4: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
5: Úterý 25. srpna dorazí MiG 21 na Prague Open Air do Holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG 21. Úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.

Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám, nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál se vzpomínkou. No a soudě nikdo nevyhrá.

0: Máme 10:01. Zuzka Kozáková je připravena. Pojďme na zprávy Evropy 2.
1: Hezké dopoledne. Ministryně financí Alena Schillerová dnes bude pokračovat v jednání s dalšími členy vlády o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Už úterý se setkala se 7 ministry. Celkovou podobu rozpočtu zatím žádný z účastníků jednání nekomentoval. Není tedy ani jasné, jaké bude celkové saldo. V letošním roce by měl stát hospodařit se schodkem 310 miliard korun. Řidiče i cyklisty čekají na Prostějovsku výrazná omezení. Začala dlouho očekávaná rekonstrukce podničené silnice mezi Vrbátkami a městskou částí Vrahovice, která sloužila i jako častá objezdová trasa dálnice D46. Oprava 4,5 kilometru dlouhého úseku potrvá téměř rok a vyžádá si úplnou uzavírku. Společně se podíváme za Luckou.
2: V Budějovicích si nově koupíte půlhodinovou jízdenku na MHD. Dopravní podnik zavede novou jízdenku za 20 korun od září. Zatím je minimální tarif na hodinu. O zavedení kratšího časového intervalu rozhodla rada města. Radnice mimo jiné sjednocuje tarif s dobou půjčování sdílených kol, kdy je zájemci bez předplatného MHD mohou využívat za 20 korun také půl hodiny. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve třetím kole s Američankou Madison Keysovou. Loňské vítězce Australian Open podlehla deblová světová jednička 1-6-3-6 a ani ve třetím utkání v kariéře s ní neuhrála ani set.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Stále opatrně na dálnici D10 ve směru na Prahu. Nehoda se došetřuje na 5. kilometru. Bouralo se v Praze na Krutci a na Karlovarsku opatrně na silnici 13 na vjezdu do Ostrova, kde bourala 2 osobní vozidla.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno až zataženo, počítejte s deštěm či přeháňkami, zejména během odpoledne a večera na severu Čech. Teploty ty nejvyšší se dnes dostanou na 23 až 27 stupňů, na jižní Moravě to může být 29 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, jste stále s Evropou 2 a 4 minuty po 10, stále taky s Koťákem.
0: Tak dneska budeme světoví, já vás vezmu do Ameriky, podíváme se do Beverly Hills a taky si dáme single I Just Wanna Be Happy, což je věc, která je motem každého jednoho z nás. Evropa 2.

0: proces, který právě začíná v kalifornském Oaklandu. Meta je obviněná za to, že Facebook a Instagram záměrně navrhovala tak, aby pro děti a dospívající byly tyto platformy návykové. Žalující státy, kterých je přátelé 29 amerických států, normálně udělal jakou společnou žalobu a jdou proti Metě. A teďka jako konkrétně o co jde? Vadí jim, že Meta a Instagram používá takzvané nekonečné scrollování, notifikace, lajky, doporučovací algoritmy k co nejdelšímu udržení pozornosti mladých lidí na sítích. Věděla z vlastních výzkumů o možných dopadech na psychiku teenagerů, ale veřejně je zlehčovala. Sbírala údaje dětí mladších 13 let bez souhlasu rodičů a taky upřednostňovala růst a zisky před bezpečností dětí. Takže 29 amerických států udělalo hromadnou žalobu, teď ten soud by měl trvat přibližně 6 až 8 týdnů. Údajně by se měl dostavit i Mark Zuckerberg. Pokud jste tohle někdy v Americe viděli, tak je to taková ta nepříjemná věc, kdy ten super boháč jako sedí a najednou se musí třeba jakoby omluvit. Většinou si na tom nějaký prokurátor nebo státní zástupce udělá fantastický PR-ko, jak grilluje miliardáře. Tím teda neříkám, že si to nezaslouží, to se všechno uvidí, ale ta žalovaná částka je dechberoucí. Já nevím, jestli víte, kolik má nul, jako mi miliarda, a víte, kolik má nul bilion dolarů. 1,4 bilionu dolarů je částka, o kterou se snaží Metu žalovat 29 amerických států, čili je to známá věc, že ty algoritmy jsou zkrátka i nastavený tak, aby na vás vysakoval content, který ve vás probouzí nějaké emoce. Takže příspěvky, u kterých se zastavíte, nebo příspěvky, u kterých jste historicky napsali nějaký nesouhlas, nebo jste se vyjadřovali, to jsou přesně ty příspěvky, které vám nějakým způsobem půjdou do cesty. A je to jako asi nekalá praktika, takže uvidíme, uvidíme. Každopádně pojďme na nějaké příjemnější místo, kde v podstatě internet ani není, je tam les, je tam příroda, je tam charismatický vedoucí Tomáš Zástěra. Ano, je to Summer Camp Evropy 2.
1: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se?
3: Yeah! A raz, dva, tři.
4: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Potrpíte si u těstovin a omáček na to nejlepší? A víte, že dobré těstoviny jsou ty ze semolinové mouky? My v Panzáne vybíráme pro gurmánské požitky jen ty nejlepší suroviny. Z Panzány si jídlo vždy vychutnáte stejně dobře jako v restauraci. A nezapomeňte, Panzány nikdy nelepí, ale vaši rodinu stmelí.
6: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
7: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
6: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
8: 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.

0: Je pátek, Pepo.
1: Nemusím.
0: Musíš už jít.
1: Nemusím. Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
2: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
3: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
4: Zpátky k muzice.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richardem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Jako mě 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět přece.
0: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 tisíc lidí víc. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
5: A je, to jsou tyhle ty věci.
0: Evropa 2. Držíme ti flag i na Instagramu.
6: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
7: Jedině v outletu Pop Airport.
6: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
7: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Více na pop.cz.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
8: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
9: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
10: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK, středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na Prague Open Air.cz.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 10 hodin 46 minut. K tomu 19. srpna a od mikrofonu vás zdraví Koťák, Zuzka Kozáková a Pavel Cejnár.
1: Dobrý den.
0: Jo, počká, Zuzanko, tak
2: no
0: pověd.
2: Tak ale, dobrý
0: tak,
2: den.
0: Tak ahoj. Tak jaké je rozpoložení?
2: Chtěla jsem říct pondělní, ale to není pravda.
1: Středeční.
0: Ale jsme v půlce týdne, já si myslím, že to bude dobré. Že to
2: no,
0: bude
2: tak
0: dobré.
2: Já jsem pondělí, úterý nebyla, takže já mám pondělí.
1: Takže ty máš to nejhorší rozpoložení, který může být. No, nastupuješ tohle... po dnech volna.
2: To je taky pravda.
1: No.
2: No, je tak taky jako...
1: A? No, ale vypadáš fantasticky.
2: No, to
1: jako.
2: Nevím, jestli mě zachrání, ale já se
0: ale Zuzanka si nalakovala nechtíky, všecko vypadá dobrý.
1: Hele, já bych chtěl říct jenom, jsme v rádiu, nikdo tě nevidí, ale já musím říct, vypadáš fantasticky a teď mnozí budou teďka přemýšlet, jak doopravdy vypadáš.
0: To
1: se mi líbí, jako napětí takový.
0: Jak má na sobě tu krásnou mikinu.
1: A teď, když se usmála ještě, to je skvělý.
2: Tak po 11. taky dobře.
0: Pokračuje Pavel Cejnár. Vypadá to, že tady Zuzka zůstane s Pavlem trochu déle. Tak jo, ahoj.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
3: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
5: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK, středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na Prague Open Air.cz.

0: Jedenáctá hodina přesně na vteřinu, je tady Zuzka Kozáková připravená. Pojďme na ty nejčerstvější středeční zprávy Evropy 2.
1: Dobré dopoledne. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka před úterním jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou oznámil záměr prodat některé nemovitosti v majetku ministerstva. Jedná se primárně o budovy v zahraničí v hodnotě stovek milionů korun. V některých případech jde podle Macinky o starodávné příběhy, u kterých se prodej táhne již celé dekády. Nepotřebný majetek tak navrhuje prodat. Výnosy by pak mohly financovat opravy zbytku nemovitostí. Ředitelství silnic a dálnic kompletně rekonstruuje za 580 milionů korun celou jednu stranu dálnice D5 ve směru od hranic s Německem na Plzeň. Pracuje se na úseku od Ostrova u Stříbra po Přehýšov. 10-kilometrový úsek bude opravený do poloviny listopadu. Do 11. října je doprava svedena do protějšího pásu, kde se jezdí v obou směrech. Teď už předávám slovo Lucce.
2: Kvůli dlouhodobému extrémnímu suchu zakázal Přerov až do konce září odběr vody z vybraných toků a jejich přítoků. Podobnou cestou se už vydaly i další radnice v kraji. Zákaz vydal pro obce ve svém obvodu také Zábřeh na Šumpersku. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Hokejisté Mladé Boleslavy prohráli v přípravném utkání na nový ročník extraligy na ledě prvoligové Jihlavy 3-4 v prodloužení a ve čtvrtém testu se připsali třetí porážku. Třinec zvítězil doma nad Zvolenem 4-0 a uspěl i ve třetím duelu. Karlovy Vary porazili prvoligový Sokol 6-3.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pokud jste právě teď na cestách, opatrnost se vyplatí na dálnici D1 ve směru na Ostravu, bouralo se na 194. a 5. kilometru. S nehodou pak počítejte i v Děčíně v ulici Kosmonautů a také na Znojemsku na vjezdu do Távikovic.
0: Jakže se to jmenuje?
1: Távikovice.
0: Távikovice. Já slyšel Ptákovice.
1: No, to bylo 10 v jednom.
0: Tak zdravíme do Távikovic, dejte si tam pozor. A jaký bude počasí?
1: Tak venku je oblačno až zataženo, bude to tak po většinu dnešního dne. Déšť a přehánky očekáváme během odpoledne a večera, zejména na severu území. Teploty ty nejvyšší se pak dostanou na 23 až 27 stupňů, 29 bude na jižní Moravě.
0: Mně se líbí, že to je živý organismus to rádio. To se nikde jinde, kde se to přetáčí dopředu, nemůže stát, viď?
1: Je to tak?
0: Je to paráda. Tak děkujeme, Zuzko, hezký den, hezkou středu vám všem. Pokračujeme. Začíná poslední hodina před obědí, přeju vám hezkou středu, hezké léto, 19. srpen a Ludvíkové mají svátek. Tak velká gratulace z Evropy 2.

skvělé zavzpomínání na letošní světový fotbalový šampionát, tedy FIFA World Cup 2026. Pohodovej den vám přeju, 13 minut po 11. hodině. Možná, že si říkáte pohodovej den, no je středa, už se nám to láme, ten víkend je zase o něco blíž, to je jasný, i když počasí není úplně letní, ale ty teploty dnes a zítra mají stoupat směrem vzhůru, tak musíme si to užít tak, jak to je. Jinak dnes 19. srpna je Mezinárodní den pirátů. Možná, že jste to nevěděli, těch pirátů, kteří brázdí takový ty oceány, ne, těch silničních pirátů rozhodně ne. Dále je vyhlášen Mezinárodní letecký den, tak pokud máte před sebou ještě nějakou cestu letadlem, tak vám přejeme šťastný a pohodový let, a nebo Mezinárodní den orangutánů. A to si rozeberte, jak chcete. Já vám jednoduše takhle na začátku mého dnešního působení na Evropě 2 přeju. Ať máte stereo náladu, ať máte stereo poslech Evropy 2, no a posílám vám hnedka song, který se jmenuje Stereo Love. Edward Maja, to jsem dlouho nečetl.

Na Evropě dvě příjemná vzpomínka na rok 2009, hudební vzpomínka za chviličku Klok Klok nebo Alok, a já vám přeju ještě jednou pohodovou středu s vaší Evropou 2.

0: na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Headline last Michael Burian. Ondry. Michael C. DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
3: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Džerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi tuniskou pevninou nebo ostrovem Džerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasňačka.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD

0: Camp Európy 2. I letos odvážíme decka posluchačů Európy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Európy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy? Ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Európy 2.

0: Sarah C. a Martin Harrix Starlight na středeční stále ještě dopolední Evropě 2. Mám tady jeden takový příběh o jisté Italce, která pravidelně sázela tamní nějakou, já nevím, loterii, jo? A představte si, někdy minulý týden vzala opět ten tiket a šla do té prodejny, kde to vždycky sázela, nechala si ho zkontrolovat a tam mi řekli, že ten tiket je nevyplatitelný, protože v prodejně můžou vyplácet do určitých částek jenom výhry. Tak ho zmačkala a vyhodila. Šla domů a za pár hodin vlastně se svým manželem zjistila, protože sázeli pravidelně už několik let stejná čísla, že vlastně vyhrála jackpot. Tak okamžitě vzala nohy na ramena, zpátky do té prodejny, tam zjistila, že vlastně ten koš, kam vyhodila ten zmačkaný tiket, už byl vyvežen, zjistila si firmu, která vyváží tyhle ty koše, no a zjistila, že vlastně to auto, které sváží ty odpadky, tak už to vysypalo někde na skládce. Tak okamžitě vlastně zajela do té firmy, vyburcovala, já nevím, zhruba asi 10 lidí a ty hledali a hledali na té skládce a hledali asi 5 nebo 6 hodin a potom nakonec ten tiket našli. Představte si, že vyhrála nějaký jackpot na naše asi 1 000 000 eur, což je 25 milionů korun. Tak samozřejmě velká radost. Jediný, co musela, tak tamní populáři jsou placený z poplatků těch prostě z daňových poplatků, takže musela zaplatit 10 lidem 5hodinovou práci, ale na to, že vyhrála 1 000 000 eur, tak nad tím se usmála a byla ráda. Takže tady ta žena v krátkosti měla dvakrát štěstí. Vyhrála a ještě ten tiket našla. Tak já vám přeju, ať máte taky nějaké, aspoň malé štěstí. Třeba dnes, při středě. To vám přeje Evropa 2.
1: Letní vibe Evropy 2. Novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
0: 58.2 a 105.5 FM.
3: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
4: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
5: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy, ikonické značky dětské zábavy.

0: prázdninovou letní Evropu 2, no a já v tuhle chvíli posílám velký pozdravy do Prachovských skal na náš Summer Camp Evropy 2, kde je všechno v plném proudu a co se tam asi děje. Ano, celý tento týden Summer Camp Evropy 2 probíhá v krásném prostředí Prachovských skal a dnešní zážitky zprostředkovávají panzány, těstoviny, které nikdy nelepí, ale partu táborníků dokonale stmelí. Tak prosím vás, právě teď a dnes se táborové ohniště proměnilo v kuchyň a z vaření obědu se rázem stalo dobrodružství. Děti si na vlastní kůži vyzkouší, jaké to je uvařit oběd pěkně postaru v rendlíku na ohni. V družstvech vaří pokrmy z těstovin panzány, tak ať se jim jejich kuchařské umění podaří a chutná i porotě, která bude těstovinové pokrmy hodnotit. Právě teď to tam všechno vrcholí, možná, že už někdo ochutnává, už to tam všechno voní, bublá, no a my posíláme další muziku, která jistě dotvoří tu naší táborovou atmosféru. Tak dobrou chuť všem a pokud chcete vidět, jak probíhá 8. ročník Summer Campu Evropy 2, sledujte náš web a sociální sítě. Tak zdravím na Summer Camp Evropy 2 tady Cejny. Nechte si chutnat.
1: Moje léto na maximum. Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Tát 82 a 105,5 FM.
2: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
3: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.
1: Evropa 2.

0: páteční poledne mezi námi, ladí vás Evropa 2, teď už Zuzka je připravená na čerstvé zprávy, jdeme na ně.
1: Hezké poledne. Policisté a celníci zjistili od začátku roku do konce července přes 36 tisíc případů jízdy bez platné dálniční známky. Rozdali za to pokuty za skoro 48 milionů korun. Vyplývá to ze statistik policie a celní správy. Pokutovaní řidiči si nejčastěji dálniční známku vůbec nekoupí nebo zapomenou, že jim vypršela. Česko trápí nedostatek pracovníků v sociálních službách. V příštích 10 letech jich bude podle asociace poskytovatelů potřeba kolem 55 tisíc. Aktuálně jich je zhruba 34 tisíc a už teď je to málo. Pomoci má podle Ministerstva práce a sociálních věcí třeba digitalizace nebo zahraniční pečovatelé. Teď už se podíváme za Luckou.
2: Vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být nahrubo zbourána do 14 dnů. Bourací práce pokračují. Budovu 34 v bývalém baťovském továrním areálu zachvátil 9. července požár, kdy se také na severní a západní straně zřítila. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodrigo podepsal v Barceloně 4letou smlouvu. Avizovaný přestup z Manchesteru City oficiálně potvrdil katalánský velkoklub. Anglický klub podle médií za 30-letého záložníka a nejlepšího hráče letošního světového šampionátu obdrží v přepočtu 1,85 miliardy korun.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Máme hlášeno hned několik nehod, začneme v Praze, ve Valentinské ulici se srazily dva vozy, bouralo se v Brně v Merhautově ulici, ve Zlíně v Gahurově a na Děčínsku opatrně na silnici 13 na vjezdu do České Kamenice, kde bouralo osobní vozidlo.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Venku převládá oblačnost, místy je zataženo, s deštěm počítejte během odpoledne a večera, zejména na severu. Dnešní nejvyšší teploty se pak dostanou k 29 stupňům Celsia. Zprávy jsou za námi, vy jste s Evropou 2 a 2 minuty popoledni. Pokračuje Pavel Cejnar.
0: Dobrou chuť k obědu vám přejeme a hnedka posíláme další maximum muziky. Miles Smith, Heaven, to je prostě skvělý. Také

Ladivá středeční Evropa 2, teď Medúza, Black Bear a nebo Lady Gaga. No a už za chviličku si řekneme, jakým způsobem docílíte, abyste měli menší hlad.

0: 19 minut po 12. hodině, samozřejmě dobrou chuť k obědu. Já se teďka tak trošku o jídle budu bavit, protože mezi námi jsou tací, nebo jsme tací, kteří se nemusíme vůbec v jídle omezovat, to spalování máme tak dobrý, že prostě všechno funguje tak, jak má. No a někteří říkáte, že máte pořád hlad a tak jako jíte a kynete. A já tady mám takovou věc, co máte udělat, abyste měli mnohem menší hlad, třeba večer, protože večer kolikrát přijdete do té ledničky a začnete to tam jako bílit, začnete to házet do sebe úplně lopatou a tak podobně. Tak si představte, že pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu báječně poslouží při krocení večerní chutí. Ať už budete chodit po městě, anebo třeba půjdete někam do lesa, do přírody, můžete svůj apetit udržet na uzdě, což je skvělý pro dietu i celkové zdraví. Dokonce jsem se dozvěděl, že když někam půjdete a půjdete rychleji, tedy rychlou chůzí, tak ta usměrňuje chutě na sladký. Tak jenom vyzkoušet, každopádně, když budete mít nějaký hlad, tak lehce do sebe něco dejte, protože jíst se samozřejmě musí. No a 19. srpna, i když je počasí takový, jaký je, tak nezapomeňte na pitný režim. I dnes by se měl dodržovat. My nezapomeneme na pravidelnou dávku hudby, za chviličku Timmy White anebo BB Rexa David Guetta. Tak hezkou středu a dobrou chuť k obědu, Evropa 2.
1: To je léto na maximum s Evropou 2. Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu. Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
2: To není náhoda.
1: Dance extravaganza, music chart, brzda, soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
3: Díky moc, ahoj.
1: Jsme Evropa 2.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Lepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků. Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
7: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
8: Zpátky k muzice.

0: dvojka, Bibi Rexa a David Guetta. Skvělá letní pecka, tak. Přátelé, dneska je 19. srpna, já už jsem tady několikrát říkal, že Ludvíkové slaví svátek, velká gratulace. A dneska po celém světě se taky myslí na fotografie, protože je světový den fotografie. Po celém světě se konají různé akce, tak jak to asi oslavit? No, udělejte si nějakou fotku, na kterou se třeba podíváte za několik měsíců, let a tak podobně. Doma až přijdete, u večeře, nebo třeba v práci, s někým samotný, v přírodě, kdekoliv, kde máte volno. A zaznamenejte si to, protože každý rok 19. srpen je vždycky světový den fotografie. Tak udělejte si nějaký selfie, anebo fotku. Za chviličku Leony, Callum Scott a nebo taky Imagine Dragons. Tak pohodovou středu. Tak ať to hezky cvakne, ten foťák, anebo telefon. Evropa 2. Tvoje léto na maximum.
1: Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. Tat 82 a 105,5 FM.
2: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
3: Sanitka?
2: Ano.
3: A víš, kdy sanitka houká?
2: Když nikomu jede na pomoc.
3: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
4: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
5: Čekají vás záchranářské speciály,
4: moderní sanitky,
5: ukázky první pomoci
4: a program pro celou rodinu.
5: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
4: Vstup zdarma.
5: Více na praha.eu.
6: Pozor, pozor! Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
7: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
6: Auto. Financování výhodněji než dřív.
7: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
9: Jedině v outletu Pop Airport.
8: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
9: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Více na pop.cz.
1: Největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
10: A můžu ještě něco říct?
11: No povídej.
10: To nejlepší rádio na světě.
11: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
10: Děkuju moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
12: Úterý 25. srpna dorazí MiG 21 na Prague Open Air do Holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG 21. Úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na prageopenair.cz.
13: Sparťanky a sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na sparta.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.
14: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pán Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
15: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 24. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Imagine Dragons, hezkou středu vám přejeme. A já už tady mám mýho kolegu Jindru Ekla. Nazdar, Jindro.
1: Ahoj.
0: Tak my jsme se tady před chvíličkou bavili a my jsme tak trošku zaspomínali na své mládí a ano. Podle mě bychom mohli inspirovat několik našich posluchačů, protože ty jsi se tady teďka rozpovídal o tom, že vlastně plánuješ nějakou cestu do nějakého zábavního parku,
1: ano.
0: Že miluješ ty horský dráhy,
1: jo, jo, jo,
0: a tak
1: jo.
0: Podobně.
1: No a hele, můžeme klidně říct, že to je k Polákům, jo.
0: No.
1: A oni skutečně mají jeden park, který je teda kousek, to je taky jako bizár trošičku, je vlastně fakt, co by kamenem dohodil od Osvětiny.
0: No.
1: No a o to nechvalně známého místa a no a mají tam třeba jako nejrychlejší prostě horskou dráhu, nebo největší v Evropě třeba.
0: No, super. To je pravda. A ty jsi říkal, že vlastně dosahují rychlosti až skoro 280 km v hodině.
1: No pozor, 250, myslím, že je ten Falcon Flight, to je teďko v Saudské Arábii.
0: No, abyste si to dokázali představit, tak Boeing, když jde nahoru od země, tak letí nějakých 250, 280, necelých 300 km v hodině, jo. Takže dokážete si představit tu rychlost. Ten fofr. No a Jindrovi úplně jako, že zasvítili oči a já ti říkám, ty bys tam měl jet, člověče, a užít si to a potom povyprávět, jaký to bylo.
1: Hele, je to v Riádu mimochodem tady ten novej park.
0: No jasně, ale mě jde o to, že ty se nebojíš a rád zkoušíš tyhle atrakce.
1: No jasně, počkej, už samozřejmě předehnali mě, nebo teoreticky by mě už dávno předehnali prostě takový pár a to musí ale dobrý, víš co, vztah jako jo. Páreček prostě a hele, jejich celý vlastně živobytí je založený na tom,
0: ano.
1: Že navštěvujou horský dráhy
0: a to je pecka.
1: V parcích po celém světě.
0: A to je pecka.
1: No úplně bomba. No. Jako.
0: Mimochodem, já když jsem byl mladší, mladej vlastně, když jsme chodili na základní školu a na střední, tak mě nevadila centrifuga galaxie. Takže mohl jsem mít klidně 6x za sebou a nic, jo.
1: To je super.
0: No a musím říct, pár let naspátek jsem byl jednou a motala se mě hlava ještě další den.
1: Jo.
0: Takže u mě Autodrom a Střelnice vede na Paríčák. No tak nechte se inspirovat, podle mě navštívit nějaký takovýhle zábavný park není vůbec špatná
1: věc. A jejich hromada v Evropě.
0: No tak když tam někam budete cestovat, tak budeme rádi, když budete poslouchat Evropu 2.
1: Ano.
0: Děláte nám tím radost. Eva Farná, Coldplay a Jindra Ekl, tak zítra ahoj. Naschledanou. Léto na maximum. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK, středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na prageopenair.cz.
3: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: Od Billa posloucháte Evropu 2. Parádní den přejeme. Pojďme na aktuální zprávy.
1: Dobré odpoledne. Hrzánský palác na Pražských Hradčanech chce úřad vlády převést pod úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zhruba do jednoho roku. O dalším využití objektu se zatím nerozhodlo. Hrzánský palác v Loretánské ulici vláda používá pro reprezentační účely a jako náhradní sídlo. Česká republika vyšle do boje o Oscara v kategorii mezinárodní celovečerní film československý dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie. Česká režisérka Pepa Lubojacky v dokumentu natočeném na mobil zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se se závislostí. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Na historické letouny i svižná akrobatická letadla se chystá nebe nad Chebem. Na chebském letišti se uskuteční 10. ročník leteckého dne. Na programu jsou četná letecká vystoupení. Na dvou strojích se představí i akrobatický pilot, letecký instruktor a mistr světa Martin Šonka. Akce proběhne poslední srpnový víkend 29. a 30. srpna. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat 20 českých bajkrů v čele s Ondřejem Cinkem a největší medailovou nadějí Barborou Bukovskou. Nominaci zveřejnil na svém webu Český svaz cyklistiky. Šampionát v cross country a sjezdu se uskuteční od 26. do 30. srpna v Itálii.
3: Evropa 2, kde to stojí?

0: Vyprodalo se i v Praze pod Plynojemem.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Venku je oblačno až zataženo, prší zejména na severu. Později večera v noci na zítřek srážky očekáváme četnější, a to opět na severu Čech. Teploty se pohybují většinou v rozmezí od 23 do 27 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo si právě teď bere Jindra Ekl.
2: Tak máme po zprávách a za chvíli si řekneme přesto ještě jednu takovou docela zásadní zprávu, která se týká baby špenátu. Bude vás to velmi zásadně zajímat. Za chvíli, tady na Evropě 2. Evropa 2.

0: pesticidů a jsme to prostě s ním a pohoda. Oni dostanou nějakou pokutu, jo, takže vlastně v klidu, no. To je jedno, jestli to jsou pesticidy, herbicidy, salmonela, to je prostě v pořádku. Ale běda vám, abyste si prostě, nedej bože, udělali z nějaký květiny zakázaný, třeba mast, nebo já nevím, to jsou roky vězení. To je co? Viděl jsem takový krásný obraz, kdy se ho prodávali v tom švédském domě s nábytkem a bylo tam, že život je cirkus, nikdy ho neber vážně. No. Na tohle to se to musí aplikovat, protože vlastně nic jinýho jakoby ani nejde. Protože to vůbec nedává smysl.
1: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se?
3: Všechno, co potřebujete na...
4: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Ale to najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
1: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

0: Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2 a teď mám pro vás pozvánku na Koťák Live, což je moderní česká late night talk show, kterou moderuje náš kolega Kuba Koťák. Kotek dvakrát týdně přináší energický mix rozhovorů, zábavy a nečekaných momentů, inspirovaný světovými formáty, ale pevně zakořenění do českého prostředí. Do studia si Koťák zve výrazný osobnosti od umělců, hudebníků, sportovců a tvůrců až po podnikatele či kontroverzní postavy, které hýbou společenským děním. Rozhovory nejsou klasickým povídáním, ale otevřou a často nekorektní jízdu plnou vtipu, nadhledu, ale i upřímnosti. Atmosféru pořadu potrhuje natáčení před živým publikem, díky kterému mají rozhovory i vtipný momenty spontánní energie a hosté se ukazují v úplně novém světle. A teď kdy a kde? Koťák Live vychází každé úterý a čtvrtek v 19 hodin na YouTube kanálu Koťák.cz a den později hned ráno v našem podcastu You Radio Talk. Teď včera v úterý měl Koťák, co by hosta, Pokáče, který tam tedy popsal bleskový vyprodání O2 Areny, prozradil detaily o začátcích vztahu se svou manželkou a taky přiznal legrační omyl ohledně Ferrat a rozebral Koťákovu roli ve svém videoklipu. Od včerejška na YouTube, jak jsem říkal, od dnes na E-Radio Talk. Evropa 2 doporučuje.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 88.2 a 105.5 FM.
1: Pozor, pozor. A auto už pětkrát v Praze.
2: Ano, přesně tak. A auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
1: A auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
2: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
3: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličeji pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Jako mě 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět předtím.
0: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
7: A je, to jsou tyhle ty věci.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
8: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
9: Partnery akce jsou Mateřídouška a Prasátko Piggy, ikonické značky dětské zábavy.

0: posloucháte Evropu 2, viděl jsem teď nejšílenější video ze svatby, co jsem snad kdy viděl. Ani ne pro to, co by se tam dělo v rámci nějakých třeba fopa nebo tak, ale vlastně kde to bylo. Je to místo, který kdybyste nabídli prakticky každému páru, tak si myslím, že neřekne ne, protože nebude mít nějaký zásadní důvod. Je to konkrétně Cancún, velmi luxusní část tady v Mexiku, kde jsou krásné pláže a rezorty a tak dále. Příroda jako taková. No, a samozřejmě se tam dá zažít i svatba tedy. No a teď jsem právě viděl na sociálních sítích takový video, který je samozřejmě real, není to AI, takže vám neříkám jako nějaký věci vycucaný z prstu. Můžete se klidně podívat třeba na, já nevím, na, dejme tomu, Puberty profilu, který tady tohleto sdílel. Jo, teď jsem tady vybíral, jaký z nich jaký z nich vám říct, protože to bylo na několika samozřejmě různých profilech a jede tam prostě takový záběr, který jede přímo od těch dvou, tedy novomanželů. Představte si, že máte teda to na novomanžele, pak jedeme víc doprava, už vidíte samozřejmě hosty v těch lavicích. Ještě víc doprava, to už se dostáváme jako víceméně dozadu, tedy za ty všechny lidi, kteří jsou přítomní na té svatbě. A teď prostě za poslední řadou sedadel je asi metr a půl a za ním hned tedy, za těma sedadlama vlastně metr a půl, začíná takový ten infinity pool, takový ten bazén, kde jsou normálně naložený turisti, prostě v houfu. A ty koukají na tu svatbu. Tak jsem si říkal, to bylo fakt jako, že během 4 nebo 5 vteřin toho švenku té kamery, to byl prakticky absolutní změna, kdy jsem si říkal, je, to musí být hezký, k tomu jako, že je, tak to vůbec ne, tohle bych nechtěl ani zadarmo. No, tak vidíte to. Takovýhle věci se prostě dějí v takhle luxusních turistických destinacích. No, musí to tam prostě zmačknout k sobě, protože doba je zlá.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, druhá hodina odbíjí, pojďme na aktuální zprávy se Zuzkou.
1: Dobré odpoledne. Ředitelství silnic a dálnic kompletně rekonstruuje za 580 milionů korun celou jednu stranu dálnice D5 ve směru od hranic s Německem na Plzeň. Pracuje se na úseku od Ostrova u Stříbra po Přehýšov. 10-kilometrový úsek bude opravený do poloviny listopadu. Do 11. října je doprava svedena do protějšího pásu, kde se jezdí v obou směrech. Kontrolou pražských hygieniků neprošla v letošním prvním pololetí zhruba pětina kontrolovaných školních kuchyní, jídelen a bufetů. Z 206 zařízení zjistili pochybení u 41 z nich. Hygienici rovněž zjistili, že více než polovina odebraných vzorků v jídelnách překročila limity cukru v nápojích a soli v polévkách. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: V Budějovicích si nově koupíte půlhodinovou jízdenku na MHD. Dopravní podnik zavede novou jízdenku za 20 korun od září. Zatím je minimální tarif na hodinu. O zavedení kratšího časového intervalu rozhodla rada města. Radnice mimo jiné sjednocuje tarif s dobou půjčování sdílených kol, kdy je zájemci bez předplatného MHD mohou využívat za 20 korun také půl hodiny. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Ve Francii začíná tento týden platit zákon o asistované sebevraždě a eutanázii. Zákon umožňuje využít asistované sebevraždy pacientům, kteří mají vážnou a neléčitelnou nemoc, jež jim způsobuje nesnesitelnou bolest. Této možnosti mohou využít francouzští občané či lidé s dlouhodobým pobytem na francouzském území, kteří jsou schopni projevit svou vůli.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř sever počítejte s odstaveným vozem na 65. kilometru. Na D1 ve směru na Prahu na 202. kilometru pak máme odstavené vozidlo na krajnici.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: I během odpoledne bude převládat oblačnost, místy je zataženo, s deštěm počítejte zejména na severu. Teploty se aktuálně drží mezi 23 až 27 stupni Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo si opět bere Jindra Ekl.
0: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky, za chvíli se podíváme, jaký nepoměr je v realitách, jo. Že prostě za cenu prakticky bytu na Žižkově koupíte, a to vám řeknu právě za chvíli. Tak držte vodu a pěkný den, jsme Evropa 2.

Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Já jsem avizoval hned po zprávách, že se podíváme na to, jak je to třeba s realitními trhy v jiných zemích, kdy hromada různých tvůrců kontentu, ať už z Česka nebo ze zahraničí, vždycky porovnává, kolik třeba stojí takový průměrný byt v nějakým velkým třeba evropském městě nebo metropoli a co za to se dá pořídit třeba v Itálii, ve Španělsku a podobně. Jo. V Česku je několik takhle tvůrců kontentu tohodle druhu. Tam je to úplně legrační, protože máte většinou na jedné straně takový klasický 2+1 nebo ještě třeba garzonku někde na Žižkově, prostě v Praze. A stojí to samozřejmě bambilion. No a proti tomu vždycky máte prostě postavený apartmán někde na španělském pobřeží a tak dále. Jsem zrovna koukal i teda z ciziny, z Rakouska, kdy za nějakých 600 tisíc euro je takový malý baráček, fakt jako nevzhledně úplně vypadající, ve Vídni, jo, na předměstí prakticky Vídně, a za 600 tisíc euro úplně fakt jakože vymazlená vilka s velkým bazénem, prostě na Costa Blanca ve Španělsku. Jo. Ono na jednu stranu, na první dobrou, to vypadá úžasně, člověk si řekne, to by jako šlo, případně tedy úhlu pohledu, jo. Ať už teda v rámci vývoje počasí, nebo v rámci toho demografického

0: nepletu kamoši. Jakože i kamoshy. Klidně se na ně podívejte, je to neuvěřitelně inspirující příběh toho, jak zkrátka vylézt ze šedi velkoměsta a začít někde něco, co má fakt jako smysl a co člověka naplňuje.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz.

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: No, tak kam o víkendu?
0: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
0: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Já už jsem několikrát tady mluvil o jednom tom influencerovi, nebo content tvůrci, který vlastně dělá jako dost zajímavou věc. Asi se mu úplně nepovedlo prorazit v hudební branži jako takový, ale to vůbec vlastně nevadí, protože on s takovou ikonickou růžovou kytarou chodí nebo jezdí, lítá různě po světě, ať už tedy do zoo, anebo do různých tedy rezervací. A on vlastně hraje svoje songy těm zvířatům. Nevím, jestli jste o tomhletom člověku nikdy slyšeli. Je to Francouz, má jako neuvěřitelný videa. Fakt jako neuvěřitelný. Jo, zvířata, se kterými byste se nechtěli nutně fakt jako potkat ve splotu mezi vámi, jo. Reagují až jako neuvěřitelně překvapivě, dobře a úplně v klidu, když on vlastně začne hrát. Je to jako zajímavý, skutečně tam je nějaká energie v tu chvíli, která je trošku jako jiná, než jenom to, než prostě s těma zvířatama byste chtěli být jako v kontaktu, jo. Podobně mimo jiné to dělá i Tommy Lee, tedy taková ta americká, že celebrita, snad tehdejší partner tý Pamela Anderson, což není jako nic důležitýho extra. Ale jako samozřejmě tím, že týpek je známý, tak ten zase jezdí po kalifornských různých jako zoo a on zase jako bubnuje těm zvířatům. Konkrétně se to líbí jako nejvíc opicím, jo. A má jednu konkrétní opici, který jako chodí takhle bubnovat jako často a on normálně na to jako tancuje. Ale opravdu jako procítěně a dobře. Je to neuvěřitelný, jo, jako, jakou zvířata vlastně mají, nebo jaký mají cit prostě pro hudbu. Určitě to znáte i vy, třeba kdo hrajete na kytáru nebo na nějaký jiný nástroj. Mě docela mě zajímalo, jaký máte třeba, jakou máte zkušenost v rámci vašich třeba domácích mazlíčků, jak na vás jako reagujou, když teda na nějaký ten nástroj začnete hrát. Kdybyste chtěli vidět skutečně jako ty maximální radost, tak se mrkněte na Instagram Tommy Lee, protože tam toho má frajer hodně. A myslím si, že to je vlastně nejhezčí content, který kdy snad jakoby tenhle člověk dělal.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: maximum nový muziky. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
3: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
4: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
0: Dej taky follow E2CZ.
5: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
9: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
10: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
11: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
0: Song za trest.
12: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
11: To je retard.
0: Na Evropě 2.
13: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.

0: Dobrý den, posloucháte Evropu 2 a samozřejmě už tu nejsem sám, jsem tu s Káťou, která mě přišla vystřídat. Je, a počkej, Káťo, fopa, zapomněl jsem ti zapnout mikrofon.
1: Vystřídat, ale tiše.
0: Se omlouvám. Prosím tě, my jsme včera nakousli to téma, jsem říkal, že vlastně na TikToku jsem viděl, jenže tam scrolluješ rychlostí, že nevíš, co jsi viděla před 5 minutami.
1: Čekaj, není TikTok pro mladší?
0: No, tak hele, ještě to prostě občas takhle, a ono mě to chytne, jsem tam, víš, jako tam je zajímavý právě ten fenomén toho, jako scrollování, že skutečně jako ti to už ten feed nabízí další a další videa.
1: A dopamin tam, jede, viď?
0: No, jede, no. A viděl jsem právě tam nějaký jako takový sestřih, kdy nějaká holčina, to už samozřejmě nevím kdo, dávala prostě asi top 5 hororů z různých jakoby koutů světa, z různých jako časových os. A jedna právě z těch věcí byl český horor.
1: No a ty jsi tam to zapomněl, no. Ale našli jsme to, viď?
0: No nejspíš to tak asi teda bude, že jsme to našli, jo. A já jsem prostě, pamatuju si, že tam asi hrál fakt jako Brzo bohatý.
1: Starý.
0: No, tak to byla jedna věc. Tak jsme to dali do AI nakonec a je to teda asi nejspíš Prokletí domu Hainu z roku 1989.
1: A já jsem na to rovnou koukla ještě na ČSFD, ale jako nemá to zas tak dobrý hodnocení, má to nějaký 68 a spousta lidí tam píše, že měla velká očekávání a že jako to takový nebylo.
0: Hele, tam je jako ta holka, tam bylo fakt pár scén takových těch top a vypadalo to jako velmi zajímavě na to, jak je to vlastně starý.
1: No, právě ty lidi tam píšou v těch komentářích, že je na to někde viděli kousek, ale že pak to bylo taky jako sklamču.
0: No tak to je, hele, to je možný, že jo? Ono na druhou stranu v roce 89 jako moc nějaký inspirace zahraničí asi nebylo, že?
1: No, tak on to tady byl horor sám o sobě, že jo?
0: Přesně tak, to je možné. Tak, takže to je odpověď na všechno.
1: Přesně
0: na
1: tak.
0: Na TikToku. Evropa 2. 8.

0: Krásné dobré odpoledne, je tady středa a protože bylo 15 hodin, no tak jsou tady taky zprávy. Tentokrát se Zuzkou Kozákovou, tak si je užijte.
1: Hezké středeční odpoledne. Česko trápí nedostatek pracovníků v sociálních službách. V příštích 10 letech jich bude podle Asociace poskytovatelů potřeba kolem 55 tisíc. Aktuálně jich je zhruba 34 tisíc a už teď je to málo. Pomoci má podle Ministerstva práce a sociálních věcí třeba digitalizace nebo zahraniční pečovatelé. Nejvyšší soud zamítl dovolání muže, jehož otce v roce 2019 ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze střelil a smrtelně zranil jiný pacient. Nemocnice v tomto případě za nemajetkovou újmu pozůstalého neodpovídá. Mezi postupem zdravotníků a smrtí pacienta chybí příčinná souvislost. Nemocnice nemohla předvídat, že hospitalizovaný člověk zaútočí střelnou zbraní na další pacienty. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Zanedbaná lokalita v Plzni ve Vinicích dostala novou tvář. Místo nelegálního tábořiště tam dnes stojí disk golfové hřiště s 9 jamkami. Prostoru se tak lidé nemusí vyhýbat, ale můžou si tady zasportovat. Disk golf je stále populárnější sport, při kterém se místo míče používá speciální létající disk. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: České volejbalistky se v Brně chystají na páteční start mistrovství Evropy. Několika týdenní přípravné období z pohledu zápasů zakončil minulý týden v Srbsku a teď už vše směřují k úvodnímu utkání šampionátu, které odehrají proti Řecku. Zápas je na programu v pátek od 20 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?

0: venku. Většinou oblačno až zataženo, místy s deštěm a teplotami do 29 stupňů Celsia. Zítra pak bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se zatáhne, postupně se k tomu přidají déšť či přehánky, na jihovýchodě to mohou být srážky četnější. Teploty se mohou vyšplhat až k 30 stupňům Celsia. Tolik zprávy, vy jste stále s Evropou 2 a slovo právě teď bere Katka Hašková.
1: A my se v následující hodině podíváme na asi nejpopulárnější sporty letošního léta třeba. Evropa 2.

0: Ajajajaj, Alvaro Soler, La Libertad. Alvaro Soler je mimochodem docela hezký španělsko-německý popový zpěvák. No ale, jak jsem slíbila, pojďme ke sportu. Protože mně přijde, že každé léto frčí něco jiného. Jeden rok všichni lezli na paddleboardy, další běhali, pak se lezlo. A tak jsem se mrkla, které sporty frčí letos. A vybrala jsem tak jako top 3. Na prvním místě je podle mě suverénně padel. Jo, jestli netušíte, co to je, tak si představte, že se dal dohromady tenis se squashem. Hraje se to většinou ve čtyřech na takovém menším kurtu, který je obehnaný sklem, což je výhoda, protože nemusíte běhat pro míčky a hlavně míček můžete i hrát přes odraz od stěny. Raketa nemá výplet, je pevná, děrovaná a velká výhoda padelu je, že se ho poměrně snadno naučíte a nemělo by to být ani fyzicky tak náročné. Druhý hodně rostoucí sport je pickleball. Ten si lidé občas s padelem pletou, ale ten rozdíl poznáte snadno, protože pickleball nemá žádné skleněné stěny, takže to znamená, že pro ty míčky běhat musíte. Kurt připomíná badmintonový kurt, ale máte taky pevnou pálku a lehký plastový míček s dírkami. Ten míček si představuje něco jako míček na florbal třeba. Takže zjednodušeně padel je dítě tenisu a squashe, pickleball je dítě tenisu a badmintonu. No a třetí trend je Hyrox. Jestli jste to slyšeli někdy, ten už s raketou nemá společného vůbec nic. Je to něco mezi během a funkčním tréninkem. Prostě 8x uběhnete kilometr a mezi jednotlivými kilometry vás čeká 8 různých disciplín, třeba veslování, výpady, wallballs nebo tlačení těžkých saní. No, takže pokud chcete být letos sportovně trendy, tak padel, pickleball nebo Hyrox. Já bych asi začala s tím padelem, protože se přiznám, že u toho Hyroxu, tak tam jsem se unavila už při čtení pravidel. Tak hezký den, Evropa 2.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, že prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
9: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
9: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
12: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: A raz, dva, tři, 4,21.
11: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
15: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
16: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
17: Falcon uvádí Děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
18: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku?
19: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který...

0: Camp Európy 2. I letos odvážíme decka posluchačů Európy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Európy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Európy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Európy 2.

0: Je sice středa, ale v odpoledním maximum muziky zahrál The Weeknd Take My Breath. Já mám na vás otázku. Existuje podle vás nějaká opravdu univerzální potravina? A existuje nějaká univerzálnější potravina, než jsou brambory? Protože mně přijde, že je nespočet variant nebo variací, které tady z té suroviny můžete udělat. Můžete ji uvařit, upéct, rozmačkat, osmažit, udělat z ní hranolky, krokety, bramboráky, knedlíky, chipsy a dokonce z ní můžete vyrobit i alkohol, protože brambory obsahují hodně škrobu, ten se dá rozložit na cukry, ty se nechají zkvasit a následně destilovat. Existuje třeba bramborová vodka. Většina vodek se sice vyrábí spíš z obilovin, no, ale z brambor to jde taky. Mimochodem, když jsme u těch brambor, tak si musíme osvěžit, že brambory pochází z Jižní Ameriky, konkrétně z oblastí And, kde je lidi pěstovali už před tisíci lety, ale do Evropy se dostali až v 16. století, samozřejmě díky objevení Ameriky. A samotné brambory vlastně mají občas takovou pověst nezdravé suroviny nebo nezdravé potraviny, protože když se osmaží, tak ono, co je zdraví. Ale když se je prostě jenom uvaříte, tak to není žádná kalorická katastrofa. Ale samozřejmě, když se hodí do oleje, nebo se tam přidá ještě pak máslo, nebo smetana, že jo, když se dělá bramborová kaši. Já bych si dala bramborovou kaši. No. A proč vám vlastně piju ódu zrovna na brambory dneska? No, protože dneska je národní den brambor. Takže všechno nejlepší, milé brambory, protože jako já myslím, že surovina, která umí být příloha, hlavní jídlo, chips i panák si svůj den rozhodně zaslouží. Jako, myslím si, že takhle všestranná nejsem ani já. Hezký den, Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
6: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
6: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Více na pop.cz.
7: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás. Pro doma.
10: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Zámková bioantracitová dlažba za akční cenu 445 korun za metr čtvereční i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
11: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
12: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
11: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
13: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
14: V úterý 25. srpna dorazí MiG 21 na Prague Open Air do holešovického areálu 7. Čeká nás večer plný hitů, tance, humoru a jejich pověstná show. MiG 21. Úterý 25. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na prageopenair.cz.
15: Sparťanky a sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na sparta.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.

0: Ladíte odpolední maximum muziky Evropy 2. No a my se podíváme na Tábor, protože v Prachovských skalách se právě koná osmiročník Summer Campu Evropy 2, kde je letos nejvíc hudebních hvězd, který dětem hrají u táboráku vždycky večer. Možná už jste některá videa viděli u nás na Instagramu, protože já jsem je viděla. No a tenhle ten rozhovor dělali děti z oddílu číslo 6, který si dal název Survivoři. To musí mít Tomáš Zástěra určitě radost. No a tentokrát si tam vzali nebo vyspovídali zpěváka Miraje. Tak tady ho máte.
1: Kolik ti bylo, když jsi začal zpívat?
2: Ty kráso, myslím si, že mi bylo tak 14, 15.
1: Podporovali tě tvoje rodiče, když jsi začal zpívat?
2: Myslím si, že celkem jo. Táta mi ve 13 koupil takovou sadu, kde byla elektrická kytara, kombo, trsátko, kábel, všechno pro to, abych mohl prostě dělat hudbu. Takže jo.
3: Jak tě zrovna napadlo jméno Miraj a co to v češtině znamená?
2: Jméno Miraj napadlo moje rodiče, protože mi ho dali, když jsem se narodil, takže na to jsem neměl moc velký vliv a kapela potom tak nějak, já jsem to úplně nechtěl, ať se to jmenuje Miraj, ale náš bubeník s tím přišel, pak to teda nechtěl, pak jsme se 3/4 roku hádali, protože jsme měli otřesný názvy typu jako Klucí, Roboti a tak, a nakonec jsme skončili teda u Miraj.
3: A co to v češtině znamená?
2: V češtině to znamená budoucnost.
1: Je těžké být slavným, jako třeba když někoho potkáš na ulici, tak poznají tě, nebo jako co ti řeknou.
2: Je to hezký, řekl bych, že jsme tak nějak na začátku o tom snili, pak se nám to stalo, samozřejmě někdy to má trošku jako, třeba kámoši se mnou moc nechtějí chodit do hospody, protože než dořeknou větu, tak se fotí nějaký selfiečka, ale myslím si, že ty výhody převažujou. Když třeba kámoši potřebují nějaký doktory nebo tak, tak na tohle je to dobrý.
1: Jaké hudební skupiny posloucháš?
2: Jaký skupiny? Já poslední dobou víc a víc poslouchám jako playlisty. Víš, že jako kdysi se poslouchali víc alba, mně přijde, a dneska se víc poslouchají jako, že mám nějaký jako vibe, tak si pustím podle toho nějaký playlist a ani vlastně nevím reálně, kdo v tom playlistu hraje, ale mám rád, já nevím, třeba 21 Pilots, Role Modela, mám jako, vyrůstal jsem na YouTube, na Green Day, na punk rocku a tak. Znáte to? Pamatujete to?
1: Ne.
2: No, jsem starý.
1: Jak dlouho žiješ v Česku?
2: No, tak mě tady dovezli, když mě byly 2 roky zhruba. Takže tipněte si, kolik mě je.
1: 32.
2: Správně, 34. Takže jsem, kolik to je? 34 minus 2.
1: 32.
2: No, nádhera.
1: Jaký pocit máš, když se stopneš na pódiu před 30 000 lidí?
2: Mám ze začátku většinou trému, ale pak si to začnu užívat zhruba tak druhý, třetí song a je to samozřejmě hezký, když ti lidi zpívají ty refrény a doufám, že i vy budete zpívat, co?
1: Jo.
2: Takže většinou je to hezký.
1: Jaký nejvtipnější dárek si dostal od fanoušku?
2: Od fanoušku, co jsem dostal za nejvtipnější dárek? Dostal jsem nějaký potrubí. Potrubí, na které se vlastně hraje a každé z toho potrubí mělo nějaký jako svůj tón, takže to byl vlastně hudební nástroj.
1: Máš nějakou speciální větu, kterou si říkáš před koncertem?
2: No, tak možná to jako vyzní vtipně, ale někdy, když mám nával trémy a potřebuji se povzbudit, tak si jako říkám, já nevím, jak se tomu říká, nějaká manifestace nebo něco, ale říkám si, jsem zdravý, jsem šťastný, nic mi nechybí, jsem dobrý. A on je někdy dobrý jako tyhle věci si tak jako připomenout a říct a člověka to trošku jako nakopne a taky si třeba dávám třeba 20 kliků a ono tě to tak jako dobře nakopne.
1: Na kolika ti táborech jsi koncertoval?
2: Dobrá otázka, nevím. Já bych řekl, že tak na táboru Evropy 2 jsem tak po třetí a pak jsem byl tak na 2, na 3, takže tak jako 6x v životě. Je to hodně?
1: Jakoby jo,
2: no tak sorry.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
0: Podcast
5: podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talks.
6: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
5: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talks.
7: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na Food Picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je Food Picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
8: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK, středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na Prague Open Air.cz.

0: Ani v 15 hodin, v 16 hodin vás neušetříme o zprávy a je tady Zuzka Kozáková, pojďme na to.
1: Hezké odpoledne. Herzánský palác na Pražských Hradčanech chce úřad vlády převést pod úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zhruba do jednoho roku. O dalším využití objektu se zatím nerozhodlo. Herzánský palác v Loretánské ulici vláda používá pro reprezentační účely a jako náhradní sídlo. Česká republika vyšle do boje o Oscara v kategorii mezinárodní celovečerní film československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie. Česká režisérka Pepa Lubojacky v dokumentu natočeném na mobil zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se závislostí. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Na historické letouny i svižná akrobatická letadla se chystá nebe nad Chebem. Na chebském letišti se uskuteční 10. ročník leteckého dne. Na programu jsou četná letecká vystoupení. Na dvou strojích se představí i akrobatický pilot, letecký instruktor a mistr světa Martin Šonka. Akce proběhne poslední srpnový víkend 29. a 30. srpna. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat 20 českých bajkrů v čele s Ondřejem Cinkem a největší medailovou nadějí Barborou Bukovskou. Nominaci zveřejnil na svém webu Český svaz cyklistiky. Šampionát cross country a sjezdu se uskuteční od 26. do 30. srpna v Itálii.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 se můžete dostat do kolony na stém 98. kilometru ve směru na Ostravu, počítejte tak s menším zdržením. Na Blansku na silnici 43 se bouralo, a to konkrétně na vjezdu do obce Voděrady.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Oblačno až zataženo s deštěm a teplotami do 29 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, během odpoledne a večera se místy zatáhne. Přehánky se objeví zejména na jihovýchodě. Teploty očekáváme mezi 23 až 28 stupni, na jižní Moravě to může být 30 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, krátce po 16. opět pokračuje Katka Hašková.
0: A my se podíváme na jednu osobnost světového formátu, která by právě dneska oslavila 57. narozeniny, tak zůstaňte s námi.
3: Evropa 2.

0: Octetu na Evropě 2. Tak jo, tuhle hudbu asi určitě znáte. Proč ji pouštím? Protože dneska by 57. narozeniny oslavil Matthew Perry. Narodil se 19. srpna 69 a pro většinu lidí asi navždycky zůstane samozřejmě Chandlerem Bingem z Přátel. A přitom původně vůbec nemusel být hercem. Perry vyrůstal v Kanadě a byl fakt dobrý tenista. V juniorech patřil mezi nejlepší v zemi. Dokonce se dostal v singlu na 17. místo v kanadském žebříčku a ve čtyře dokonce na třetí. Pak ale vzpomíná, že když se přistěhoval do Los Angeles, tak ho tamní hráči prý úplně smetli, takže vyhrálo herectví. Zajímavé je, že vyrůstal v Ottawě a na základní škole se znal s Justinem Trudeau, pozdějším kanadským prezidentem. No, tak si puste Přátelé.
1: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se?
3: Yeah! Tesco Club Card šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
11: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
1: Zpátky k muzice.
0: Evropa 2. Než se dostaneme k muzice, tak ještě zpátky k Matthew Perrymu. Jak jsem řekla, zná se s Justinem Trudeauem, pozdějším kanadským prezidentem. A zajímavé je, že to je ten Justin Trudeau, který teď chodí s Katy Perry. Takže vlastně i když Matthew Perry a Katy Perry nikdy nebyli příbuzní, tak přes jednoho kanadského premiéra je stejně vlastně dokážeme propojit. Kovaní fanoušci navíc ví, a možná jste si toho i vy všimli, já teda ne, ale že Matthew Perrymu chyběla část prostředníčku na pravé ruce. o část prstu přišel při nehodě s dveřmi ještě jako malé dítě. Perry samozřejmě nebyl jenom Chandler, hrál třeba ve filmech Můj soused zabiják 1 a 2. Tam hrál Nikolase Oze Osedanského, já ten film úplně miluju, takového zakřiknutého a neurotického zubaře, kterému se do sousedství přistěhoval nájemný zabiják Jimmy Tulipán Tadesky v podání Bruce Willise. No a ten ho měl zabít. Ale Chandler, teda Matthew Perry, se s ním zkamarádí. No. Matthew Perry by dnes teda oslavil 57, ale Chandler Bing je naštěstí nesmrtelný, prostě si stačí jenom pustit přátele, což přiznejme si, stejně teď někde na světě právě někdo dělá. Tak hezké narozeniny, Chandlere.

0: go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she returns to my side.
1: Dermot Grandionest. A já zdravím všechny, kdo si takhle ve středu odpoledne naladili Evropu 2. A vemu vás do Nizozemska, protože starostka Amsterdamu Femke Halsema už několik let prosazuje myšlenku, která zní na první dobrou dost šíleně. Kokain by se podle ní neměl zakazovat, ale přísně regulovat. A ne, její argument není, že kokain je super, to je dobře. Tvrdí, že současný boj proti drogám jednoduše nefunguje. Dokud po kokainu existuje obrovská poptávka a celý obchod je nelegální, veškeré peníze z něj tečou do organizovaného zločinu. Halsema proto navrhuje, že aby se ten trh mohl dostat pod kontrolu státu, nebo to respektive takhle, že kdyby se trh dostal pod kontrolu státu, tak by z toho mohly plynout peníze. Podobně jako je to u jinak regulovaných návykových látek, jako je třeba alkohol. No a pak tam přidává ještě jeden kontroverzní argument, že kokain je podle ní v některých ohledech méně škodlivý než právě alkohol. Přesto je jedno legální a druhé kompletně v rukou černého trhu. Tím samozřejmě neříká, že kokain je bezpečný. Evropská agentura EUDA upozorňuje mimo jiné na riziko závislosti, srdečních a cévních problémů nebo psychóz. A nejhorší je samozřejmě kombinace kokainu s alkoholem, která může ta zdravotní rizika ještě zvýšit. Halsema ale říká, když desítky let zákazů poptávku nezlikvidovali, možná je čas řešit drogy spíš jako zdravotní a regulační problém, než jako nekonečnou válku s černým trhem. No, co si o to myslíte? Je to naprostý úlet, nebo by ten přísně regulovaný prodej mohl organizovanému zločinu skutečně vzít část biznesu? No, tak to se asi nedovíme, dokud to některá země neprosadí a možná Nizozemí je k tomu nejblíž. Díky, že posloucháte Evropa 2.
2: Evropa 2. 80 prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 88.2 a 105.5 FM. Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Zámková bílo-antracitová dlažba za akční cenu 445 korun za metr čtvereční i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuji.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
10: Podcasty Evropy 2
8: a Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talks.
10: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
8: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talks.
11: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: mandraže a motýly. Vyladíte odpolední maximum muziky Evropy 2 se středečním datem 19. srpna. No a taky se teď začala šířit taková ošklivá zpráva o Louis Hamiltonovi. Internetem se šíří fámy, že to prej mezi Louisem Hamiltonem a Kim Kardashian možná skřípe. Objevily se totiž spekulace o nevěře a taky tvrzení, že měl být Louis prý viděn, jak se líbá s nějakou blondýnou. Jenomže bacha, zatím žádný důvěryhodný zdroj rozsud ani nevěru nepotvrdil, přece jenom presumpce neviny, a navíc ještě před pár dny oba sdíleli romantické fotky ze společné dovolené na Havaji, takže zatím je to spíš taková bulvární detektivka než potvrzený rozchod. Na druhou stranu, ono to k tomu Hamiltonovi, k tomu jeho milostnému životu vlastně docela sedí. Jeho jediný opravdu velký a dlouhodobý veřejný vztah byl s Nicole Scherzinger, a to už je fakt dávno. Ti se dali dohromady v roce 2007, několikrát se navíc rozešli, pak se zase dali dohromady, no a definitivní konec přišel v roce 2015. Od té doby je ten seznam žen, se kterými měl Hamilton údajně něco mít, poměrně působivý. Myslím, že možná působivější než jeho sbírka formulových trofejí. Média ho spojovala s Rihannou, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Ritou Orou, Nicki Minaj, Shakirou nebo Sophie Vergarou. Problém je, že u velké části těchto vztahů, a teď dělám velké pomyslné uvozovky, se nikdy nepotvrdilo, že to vůbec vztahy byly. Prostě on se s nějakou ženskou objevil na večeři, na dovolené nebo vedle ní seděl na nějaké akci a druhý den už média prakticky vybírala jména jejich dětem. Takže bych asi byla s těmi aktuálními zprávami o blondýnce ještě opatrná, protože jestli nás ta jeho milostná historie něco naučila, tak stačí, aby se Louis podíval na ženu o dvě vteřiny déle a internet už jim píše společný životopis, no, ale tak, jak říkám, no, třeba se nelíbali, třeba vedle sebe jenom seděli a možná to ani nebyla blondýna, třeba to byl Haaland. Díky, že posloucháte Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa 2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Alien the Car Sleepers Lady, vyladíte odpolední maximum muziky, které vstupuje do poslední hodiny. Je 17 hodin, Zuzka Kozáková má zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv. Ředitelství silnic a dálnic kompletně rekonstruuje za 580 milionů korun celou jednu stranu dálnice D5 ve směru od hranic s Německem na Plzeň. Pracuje se na úseku od Ostrova u Stříbra po Přehýšov. 10-kilometrový úsek bude opravený do poloviny listopadu. Do 11. října je doprava svedena do protějšího pásu, kde se jezdí v obou směrech. Kontrolou pražských hygieniků neprošla v letošním prvním pololetí zhruba pětina kontrolovaných školních kuchyní, jídelen a bufetů. Z 206 zařízení zjistili pochybení u 41 z nich. Hygienici rovněž zjistili, že více než polovina odebraných vzorků v jídelnách překročila limity cukru v nápojích a soli v polévkách. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: V Budějovicích si nově koupíte půlhodinovou jízdenku na MHD. Dopravní podnik zavede novou jízdenku za 20 korun od září. Zatím je minimální tarif na hodinu. O zavedení kratšího časového intervalu rozhodla rada města. Radnice mimo jiné sjednocuje tarif s dobou půjčování sdílených kol, kdy je zájemci bez předplatného MHD mohou využívat za 20 korun také půl hodiny. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Ve Francii začíná tento týden platit zákon o asistované sebevraždě a eutanázii. Zákon umožňuje využít asistované sebevraždy pacientům, kteří mají vážnou a neléčitelnou nemoc, jež jim způsobuje nesnesitelnou bolest. Této možnosti mohou využít francouzští občané či lidé s dlouhodobým pobytem na francouzském území, kteří jsou schopni projevit svou vůli.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pokud jste na cestách, dejte pozor na dálnici D1 ve směru na Ostravu. Na 199. kilometru máme sraženou zvěře na vozovce. Podobná je situace na D5 ve směru na Plzeň na 61. kilometru a na D1 ve směru na Prahu pak o pozor na odstavené vozidlo po nehodě, které je na 193. a 5. kilometru.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Počítejte s oblačností, místy je zataženo, prší a teploty nepřekračují 29 a zítra to bude podobné. Polojasno až oblačno, odpoledne a večer zataženo. Počítejte s přeháňkami a teploty se mohou dostat až k 30 stupňům Celsia. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Katkou Haškovou.
0: A já vám už za chvíli prozradím, čemu se dnes věnovali děti na summer campu a taky mrknem na nečekané koníčky historických osobností. Děšte se.

0: Lalala, Evropa 2, krásné odpoledne, posloucháte Maximum muziky. No a my se podíváme na historické osobnosti, protože já jsem zjistila, že některé měly fakt bizarní koníčky. Takže jestli si myslíte, že máte nějaké divné hobby, tak já myslím, že ne. Takže třeba Petr Veliký byl fascinovaný zubařinou a rád si zkoušel trhat zuby sám, a nebo jako ve smyslu ne sám sobě, ale jako lidem, jako poddaným. A nevždycky byly zkažené ty zuby, že se dokonce dochovaly zuby, které Petr Veliký sám vytrhnul a nebyl v nich žádný kas. Takže myslím, že být na jeho dvoře a postěžovat si, že vás asi trochu bolí zub, nebyl nejlepší nápad. Nikola Tesla zase miloval holuby, pravidelně je krmil, staral se o zraněné a dokonce jedné zraněné holubici prej vyrobil nějaký speciální jako přístroj, který pomáhal s hojením. Agatha Christie tak byla překvapivě sportovní typ, že jo, ty by to bylo, řekl do autorky detektivek. A během svých cest kolem světa propadla surfování, učila se v Jižní Africe a na Havaji a dokonce zvládla jídlo ve stoje, což je docela úctyhodné, protože tehdejší dřevěná prkna prý byla docela jako těžká. Ludvík 14. je spojený s jednou hodně zvláštní historkou. Traduje se, že rád sledoval porody svých milenek a chtěl mít co nejlepší výhled a tvrdí se, že zrovna on může za to, že ženy začaly rodit v sedě. Ale jako takhle. Krk bych za to nedala, ale říká se to. No a třeba šestý prezident USA, John Quincy Adams, miloval ranní plavání v řece Potomac. Což není zas tak divný koníček, kdyby neplaval nahý. Takže až si budete říkat, že máte fakt divný koníček, tak si vzpomeňte na tohle, protože trhat zuby jen tak pro radost, tak to už jste docela koule, ale tak to Petr Veliký asi měl. Díky, že ladíte Evropu 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, že jsem je sám mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
11: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
14: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
15: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
16: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
17: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
1: Zpátky k muzice.
18: Evropa 2.

0: Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: zpěvačka Nicki na Evropě 2. A to mi krásně nahrává, protože Nicki je snoubenkou hokejisty Martina Nečase. A když se řekne hokej, tak mě se vybaví olympiáda. No a když se řekne olympiáda, tak dneska se olympiáda konala na Summer Campu Evropy 2. Ten totiž jede naplno v Prachovských skalách. Je to tam krásný, co jsem zatím viděla, a ať už na webu nebo na našich sociálních sítích Evropě 2, takže doporučuju na to mrknout. No a dneska tam nechyběla ani troška takového toho zdravého soupeření, protože prostě k táboru samozřejmě sport patří. No a součástí programu byla dneska, nebo je, táborová olympiáda, takže týmy, fandění, troška hecování a disciplíny, u kterých se ukáže, kdo je sportovec tělem i duší, no a kdo má spíš, jak to říct, talent dobře si vybrat tým. Na programu jsou třeba závody na koloběžkách, kárkách, lukostřelba a i jako další sportovní výzvy. A všechno to připravili profíci z Top Sports z CZ. No a ti toho samozřejmě dělají mnohem víc. Oni po celé republice půjčují sportovní vybavení, pořádají sportovní akce a taky dětské inline a cyklokempy. Takže šikovní lidé tady ti Top Sports CZ. No. A jak jsem řekla, jestli vás to zajímá, určitě utíkejte na naše socky anebo na web, abyste se podívali, jak se tam ty dětičky mají. Hezký den, Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Fonseca. Lost Frequencies. Europa VIE. Maximum nový muziky. Europa VIE. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 58.2 a 105.5 FM.
1: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Zámková bílo-antracitová dlažba za akční cenu 445 korun za metr čtvereční i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí. Exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars. Pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
2: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
3: Jedině v outletu Pop Airport.
2: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
3: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Více na pop.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: Mami, víš, co je tohle?
5: Sanitka?
4: Ano.
5: A víš, kdy sanitka houká?
4: Když nikomu jede na pomoc.
5: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
6: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
7: Čekají vás záchranářské speciály,
6: moderní sanitky,
7: ukázky první pomoci
6: a program pro celou rodinu.
7: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
6: Vstup zdarma.
7: Více na praha.eu.
8: Jako mě 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět.
0: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
9: A je, to jsou tyhle ty věci.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.

0: Celeste Buckingham a Mike Spirit. To je něco jako Katka Hašková a Kuba Štěpán. Na Evropě 2. Ahoj Kubo, vítám tě tady.
1: Tak ty jedeš teda z Ostra. Dobře.
0: No co, dvojice jako dvojice si říkám, ne?
1: Jo, Celeste Buckingham, Mike Spirit, tak... A nevím, no, tak já nejsem tak úplně nařachaný jako Mike, ne?
0: No, tak nejsme Slováci, ale co?
1: Ještě k tomu.
0: No, hele, my jsme se tady teď bavili, já to prozradím, o sladkostech. Jo, my tady máme, totiž já vám to prozradím, my tady dole máme jako tajemnou ledničku, ve které je jídlo, vy si to můžete zaplatit, otevřít ledničku a vzít si. A já jsem dneska objevila takový skvělý perník, taková čokoládová buchtička.
1: Prasárnička.
0: No, takhle, pozor, není. Tam ještě jsem se rozhodovala mezi citronovou tartaletkou a nějakým citronem v kelímku a dívala jsem se i na složení a kalorické hodnoty a perník z toho vyšel nejlíp.
1: No, jistě, no.
0: No. Ale dala jsem si k tomu jako skrínku plno tučeného mlíka, tak
1: to zabít, ale no. Perník je tam výborný. No. Taky jsem ho měl. Mm-hmm. On nebývá teda samozřejmě jako k dispozici furt. Když se tam objeví, tak je to zázra. Mm-hmm. Ale tak to je možná tím letním prázdninovým režimem.
0: Takže málo lidí k nám chodí teďka do baráku a nikdo to nevykoupí, viď?
1: No jo, no. Lidi nechtějí perník, no.
0: A co je tvoje oblíbená sladkůstka jenom, když jsme u toho?
1: Ježíš Maria, sladkost. No to bude reklama. Já mám rád Milenu.
0: A tak to můžeme říkat, že to je jméno.
1: Ano.
0: A dneska má svátek Ludvík.
1: Ne.
0: A to je dobrý, Milena, Ludvík, Kuba a Štěpán. A je to všechno. Tak já ti to tady předávám. A...
1: Děkuju, měj se krásně.
0: A těšíme se.
1: A no. Zahrajou ti na cestu, protože mezi 18. a 20. hodinou jsou mimo jiné singly Na přání a první píseň ti Ze srdce věnuju.
0: Tak to jsem zvědavá, to si to pustím a těším se. Díky, že posloucháte Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Oh, Father, tell me.

0: Posloucháte Evropu 2. Je 18 hodin, na řadě jsou nové zprávy a s nimi přichází Zuzka Kozáková.
1: Vítejte u zpráv. Česko trápí nedostatek pracovníků v sociálních službách. V příštích 10 letech jich bude podle asociace poskytovatelů potřeba kolem 55 tisíc. Aktuálně jich je zhruba 34 tisíc a už teď je to málo. Pomoci má podle Ministerstva práce a sociálních věcí třeba digitalizace nebo zahraniční pečovatelé. Nejvyšší soud zamítl dovolání muže, jehož otce v roce 2019 ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze střelil a smrtelně zranil jiný pacient. Nemocnice v tomto případě za nemajetkovou újmu pozůstalého neodpovídá. Mezi postupem zdravotníků a smrtí pacienta chybí příčinná souvislost. Nemocnice nemohla předvídat, že hospitalizovaný člověk zaútočí střelnou zbraní na další pacienty. Společně se podíváme za Luckou.
2: Kvůli dlouhodobému extrémnímu suchu zakázal Přerov až do konce září odběr vody z vybraných toků a jejich přítoků. Podobnou cestou se už vydaly i další radnice v kraji. Zákaz vydal pro obce ve svém obvodu také Zábřeh na Šumpersku. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: České volejbalistky se v Brně chystají na páteční start mistrovství Evropy. Několika týdenní přípravné období z pohledu zápasů zakončily minulý týden v Srbsku a teď už vše směřují k úvodnímu utkání šampionátu, které odehrají proti Řecku. Zápas je na programu v pátek od 20 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever. Odstavené vozidlo po nehodě je na 55. a 0,5 kilometru. Další komplikace jsou na D1. Můžete se nárazově dostat do kolony ve směru na Ostravu od stého 93. kilometru a na Strakonicku na silnici 4 u obce Přední Zborovice se došetřuje nehoda.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa2, jak je venku?
1: Venku je oblačno až zataženo, prší zejména na severu, teploty nepřekračují 29. Zítra to bude podobné, polojasno až oblačno, odpoledne a večer se zatáhne a můžeme počítat s dešťovými přeháňkami na většině území. Na teploměrech naměříme maximálně 30 stupňů Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy, vyladíte Evropu 2 a teď už taky večer na maximum s Kubou Štěpánem.
0: Večer na maximum otevírá své brány. Slíbil jsem, že první song zahraju kolegyně Katce Haškové na cestu a prosila mě o Sombra a single My Body Isn't Ready. Tak Káťo, tady Tomáš a vám všem, co jste s náma, přeju krásný večer.

Ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Máme středu 19. srpna, začala večer na maximum. No týden jsme překlopili do druhé půlky, takže teď už bych pracovní nasazení pomalu dávkoval s rozumem a večer si nechal na příjemnější věci. Do 8. vybíráte muziku hlavně vy. Chcete něco zahrát, někoho pozdravit, popíchnout kamaráda nebo poslat vzkaz někomu, kdo by ho vůbec nečekal, tak pište na Instagram Evropy 2 nebo přímo ke mně na profil Jakub Štěpán psáno dohromady a číslo 257 400 888 mějte po ruce, protože během následujících minut samozřejmě někoho z vás vytáhnu i rovnou do vysílání. A prvního z vás vezmu, jakmile začnou hrát Chainsmokers a single Summertime Friend, o který se píše Michal, abych to poslal všem, kdo se momentálně vrací z dovolené. Děkuju. No není zač. A Eva Farná bude pro kolegyni Jarku, ať se nemračí, že slunce nesvítí, napsala Klára. Takže středeční plán na rovinu je jednoduchý. Co jste nestihli přes den, už bych dneska zbytečně nehrotil. Co chcete slyšet na E2, to naopak řešte okamžitě. Způsoby znáte a já se těším, jakýma singlama naplníme playlist Evropy 2.

0: Společnost vám dělá vaše Evropa 2 a večer na maximum a na čísle 257-400-888 vítám prvního z vás a tím je David, ahoj.
1: Čau.
0: Prosím tě, odkud voláš?
1: Já ze Slovinska zrovna.
0: Ze Slovenska, tak to cením, kvůli jednomu songu rovnou mezinárodní hovor. Dovolená nebo pracovní cesta?
1: Dovolená.
0: Všechno v pohodě, zatím klape dle v plánu.
1: Jo. S přítelkyní jsme jeli na 10 dní se takzvaně jakoby vyklidnit.
0: Zrekreovat.
1: Jo, přesně tak.
0: Co počasí? Máte to tam aspoň lepší, než teďka je v České republice?
1: No, včera předevčírem pršelo, ale dneska už svítí sluníčko a víc jak svině.
0: Tak mohli jsme to nechat u toho deště, to bychom ti nezáviděli. Takhle si nejsem jistý, jestli ta závist trošku neprobudí. Ale ať se dostaneme k tomu podstatnému, co si zahrajeme?
1: Sen od Lucie.
0: Jasně, pro koho?
1: Pro Terezu.
0: Jaký vzkaz k tomu třeba přidáš ještě, co?
1: Ne, ona sedí vedle, ona bude postupovat, si to použije.
0: Tak se aspoň směje.
1: Jo.
0: V pořádku. Tak třeba za to bude pusa.
1: Snad.
0: Třeba. Davide, měj se krásně, užijte si dovolenou zase někdy. Ahoj.
1: Krásně, čau.
0: A na přání zahrajeme i k zítřejším narozeninám pro Lucii z Břeclavy, která pracuje ve vývoji u firmy vyrábějící kosmetiku. Tak všechno nejlepší přeje Libor.

0: Lucie, Alenka Dosilová, ve večeru na Maximum tady u nás na Evropě 2. Několik typů přišlo na Raje Daltna nebo i Nico Santos a single Save zazní. Markéta napsala na Instagram, ahoj Kubo, zahraj pro nás pracující, ať nám to jde hezky svižně od ruky, zdravím z Pardubic. Až do 20 hodin hraje Evropa 2 podle vás, co to bude? Pište na Instagram, ať už na Instagram Evropy 2, případně na můj profil a nachystejte i telefonní číslo 257 400 888. Držte vlnu, Evropa 2.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2CZ.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

Po několika týdnech už se pohybovala mnohem samostatněji. No a jak plynul čas, dnes podobné kurzy využívají i další seniori. Třeba 69letá Betty Boone říká, že po 3 letech zvládne sama i prudké schody s kufrem. Takže parkour to v tomto případě není o efektu, ale o větší jistotě v běžném životě. Ve 20 chcete překážku přeskočit, v 70 hlavně nechcete, aby překážka porazila vás. Jasný. Evropa 2.

0: Matsa i na Evropě 2 single Animal, na kterém se podílel taky Ed Sheeran. Skladbu jsme minulý týden nasadili jako novinku do nejprestižnější hitparády českého éteru Evropě 2 Music Chart. Jestli od vás dámy dostali dostatek hlasů a probojovali se do top 20, to zjistíte v premiéře už zítra na Evropě 2 od 18 hodin. Tady svým sokoření další minuty v rámci Maxima muziky a co dál? Pojďte na mě a volejte studio na čísle 257 400 888. Tady je vaše prázdninová Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Když uvidíte Albert...
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je

0: Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
1: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Evropa 2. Maximum tvý muziky.

0: S váma je Evropa 2 a večer na Maximum. Na druhé straně telefonu by měla být Nikča, je to tak? Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, tak Niky, prázdniny nám pomalinku budou finišovat. Jak je hodnotíš?
1: Velice dobře.
0: A jseš už dítko školou povinné, nebo ne?
1: Ještě jednou.
0: Jseš dítko školou povinné, nebo ještě nejseš? Jako jestli chodíš do školy už?
1: Ano, chodím do školy.
0: Do jaký třídy?
1: Budu do šestý.
0: Takže se těšíš na kamarády?
1: Ano.
0: Na písemky?
1: To zase trošku ne, no.
0: Jsem si říkal, jestli mě odpovíš kladně. Nikčo, tak co si zahrajeme?
1: Zahráme Moravo od Vesna a Aga.
0: Dobře, pro koho to bude?
1: Tu Vandu, pro Sebíka, pro moji mamku a pro mě.
0: Dobře. Tak jestli je to všechno, ať se prázdniny vydařej do úplného finiše a zase někdy zavolej na Evropu 2 a budu se těšit, jo? Mm-hmm. Měj se krásně, ahoj!
1: Naschledanou.

Posloucháte Evropu 2, kde až do 20 hodin probíhá večer na maximum. O půlnoční hřích se píše Hanča. Ahoj Kubaj z Dobrušky, prosím půlnoční hřích od Krištofa pro jednoho nejmenovaného pána, se kterým jsme si původně řekli, že to bude jen nevinný večer. No nebyl, tak mu to pošli, on už bude vědět. No, tak se aspoň někdo užívá léto naplno.

0: Léto užíváte s Evropou 2 a teď máte možnost ovlivnit, co protočíme na E2. Tipy na singly se hromadí, snažím se to poctivě odbojovat. Dea Venera, Ultranatej nebo Marshmallow a Bastille určitě zazní do 19. hodiny. Damiano David, Galantis, One Republic, Posted, no parádní hudební mix na středeční večer. Ostatně, co zahraje E2, je pouze na vás. Máte na to čas až do 20 hodin. Tak pište, nebo se opět přesuňte k telefonnímu aparátu a vytočte číslo 257 400 888. Tady je vaše Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 8.

0: Když se nacházíte kdekoliv, posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2 a na čísle 257 400 888 je Emča s taťkou Michalem. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Kam se vracíte? Jste v autě?
1: Ano.
2: Vraceli jsme se z výletu od babičky, no, kdy jsme přijeli domů teďko.
0: Tak u babičky bylo ale nádherně, ne?
2: Jo, určitě.
1: Pršelo.
0: To pršet teďka pár dní bude, ale neříkej mi, že jsi slunce neužila.
1: Užila.
0: Přesně, ono je potřeba, i zem potřebuje vláhu, jak se říká. Ale písničku, kterou chceš zahrát, necháme jako překvapení, ale rozhodně prozrať posluchačům, pro koho bude.
1: Pro mě a pro mé kamarádky, co mají rádi K-pop.
0: Dobře, a taťkovi nic?
1: A je taky pro tátu. Pro všechny.
0: Pořádek musí být. Emčo, měj se krásně, pozdravuj taťko zase někdy, ahoj.
1: Děkuju a ahoj.

19.03, aktuální čas, hladíte Evropu 2 a Post It, pokračují u večera na Maximum, držte vlnu.

Boxy, je teda vlna Evropy 2, o které si napsal Tomáš, aby cesta z práce domů utíkala. Mám to ještě přes půl hodiny, tak díky za super vibe. No není zač. A pak tady je zpráva od Pavla Skrnova, který taky prosil song Geronimo. Ahoj Kubo, zahraj prosím skupinu Postit, protože jsou úžasní, PS ješ skvělej. Pavle, já ti děkuju. Moje ego právě plesá radostí, tak radši pojďme na další muziku. Dáme si Nika Junose nebo Galantis z Mad Republic. Tak držte vlnu, tady je vaše Evropa 2.

Do roku 2014 jsme se na E2 vrátili díky Gabče. Kubo, co takhle zavzpomínat na song Jealous od Nicka Jonase? Pusto pro ty, kteří v tomhle roce, tedy v roce 2014, končili základku a vzpomínají, jak ten život byl tenkrát klidnej a bezstarostný. Až si někdy říkám, že bych ten čas vrátila zpátky. No, zpátky do současnosti nás vezme Damiano David. Ahoj Kubo, zdravíme z auta, směr chata, kufr narvaný, pes sedí na půlce zadního sedadla a děti už chtějí zastávku. Vyjeli jsme asi před 10 minutama. Něco od Damiano Davida tam pošli. Díky moc, Petra a spol. Tak to jsme vyřídili. Co protočíme na E2 dál? Pište na Instagram Evropy 2, anebo mě vytočte na čísle 257 400 888. Tady je vaše Evropa 2.

0: S váma je Večer na Maximum na Evropě 2. Do práce chodíme skoro všichni, ale s nadšením už je to podstatně slabší. Za chvilku prozradím, jak moc jsme se svou prací spokojení a kolik lidí už pokukuje po něčem lepším. Tak ať jste kdekoliv, držte vlnu. Evropa 2.
1: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se?
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

Společnost vám dělá vaše Evropa 2 a večer na maximum. Do práce chodí většina z nás dospělých. S nadšením, už je to ale slabší, opravdu pozitivní vztah k práci má jen zhruba každý pát, že mu přijít, odpracovat, přežít poradu a počkat na konec směny. Více než polovina lidí se navíc myslí, že právě teď je ideální chvíle poohlednout se

Posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2. 19.32 je aktuální čas. Počasí se pro změnu rozhodlo vystřídat vedra a jak to poctivě pročítám vaše vzkazy, už jsou tací, kteří jsou z toho značně nesví. Ahoj Kubo, ještě odpoledne jsme plánovali koupání, teď sedíme pod pergolou, posloucháme déšť a čekáme, jestli nám zahrada neodplave, tak nám pošli něco pořádně vyletněného, ať si aspoň rádio drží svůj původní plán. Děkuju, Monika. Honza nás zdraví z auta, píše: slunce, mraky, déšť, bouřka, dneska cestou domů jsem zažil všechny 4-roční období. Prosím, cokoliv letního, ať se vrátíme aspoň na chvilku do srpna. Ahoj Kubo, může zahrát cokoliv, u čeho si člověk představí pláž, i když právě kouká z okna na provazy vody. Zdraví Terka a holky z kanceláře. Tak Oumy, Hula Hop, si myslím, že to je věc, která by vás všechny mohla letně rozproudit. Evropa 2. Večer na Maximum.

nejlepších vám vibruje Evropa 2 a večer na Maximum. Ve Washingtonu DC měli policisté zásah, který vypadal nejdřív dost vážně. U hasičské stanice ve čtvrti Tenleytown někdo našel podezřelý předmět z kabely, takže dorazili pyrotechnici, policie, psovodi a část okolí se na skoro 2 hodiny v ranní špičce uzavřela. Pak přišla kontrola a trochu jiné překvapení, než všichni čekali. Žádná výbušněna, šlo o elektronickou, erotickou pomůcku pro muže. Nikdo se nezranil, ulice se otevřela a mohl začít asi nejtěžší úkol celý akce, a to zachovat při sepisování protokolu vážnou tvář. Takže bomba to nebyla, i když podle původního majitele možná měla dělat podobný dojem. Avalon Rockstone pokračuje právě teď. Další sonky opět na vás. Čekám na lince 257 400 888 Evropa 2.

0: 19.42 je aktuální čas, posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2 a zdravím mezi námi Natálku. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tvoje premiéra na E2.
1: Co pak?
0: Ptám se, jestli to je tvoje premiéra na E2.
1: Ne, není, už jsem se dovolila, ale tak před 2 rokama, takže.
0: No jo, tak to už jsi ostřílená, co prázdniny, jak užíváš?
1: Dobré, chilluju, užívám, připravuju se na navazující magisterské studium.
0: Takže, ale jestli je to s úsměvem, tak je to dobrý.
1: Jo, je. Já jsem optimista.
0: Dobře, bude optimisticky laděný i song, který vybereš do Večera na Maximum?
1: Ano, určitě. Já byl 21 Pilots, takže něco od nich.
0: Jasně, tak to třeba Single Ride.
1: To je pečka, my jsme teď prostě v autě s partnerem, takže to je boží.
0: To by bylo docela i vhodný, kdybys mu ten song věnovala, co ty na to?
1: Tak jo, on se tady na mě tak pěkně usmívá teď.
0: To je dobrý začátek. Tak jestli to budeme věnovat ještě někomu jinému, anebo jestli to bude pro partnera, mimochodem jeho jméno. Nebuďte slušná, řekněte jméno.
1: Karel.
0: Tak zdravíme, Kája. Zdravíme Káju. Co? Řekne nám něco i Kája.
1: Teďka parkuje.
0: Teď nerušte, teď se soustředím.
1: Tak. Zvládá dvě věci zároveň.
0: Tomu rozumím, naprosto rozumím, Karle. Tak hlavně v klidu, ať to zaparkování klapne na jedničku a 21 Pilots už za váma míří. Natálko, měj se krásně a díky za pokec. Ahoj.
1: Děkuji, mějte hezky. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Společnost vám dělá Evropa 2. Veď bych rád pokračoval u Večera na maximum, 8. hodina už se blíží. Zazní ještě Kygo, Griffin a Kali, to které se píše Martin z Liberce. Nazdar Kubajs, právě jsem zjistil, že moje přítelkyně odjela už teď na víkend a nechala mi doma seznam věcí, které mám v uvozovkách v klidu udělat. Má dvě stránky. Tak mi prosím zahraj něco od Kyga, dokud mám ještě pocit, že mám nějaké volno. Taky nás zdraví holky z terasy. Původně jsme šli na rychlou večeři, ale venku se konečně dobře dýchá a nikomu se nechce domů, tak nám pošli něco, co naše rozhodnutí ještě trochu podpoří. Verča, Nikča a Péťa, kdybys tam měl song Sinners, byla by to pecka, no samozřejmě, že mám. A zahraju. A něco pro tátu Radima, který celý den tvrdil, že bouřka určitě nepřijde. Aktuálně stojí na zahradě pokotníky v bahně a zachraňuje polštáře z pergoly. Tati, meteorolog z tebe asi nebude. Zdraví Lucka. A tím jsme pro dnešek v rámci Večera na maximum dohráli. Tak díky za všechny vaše přání i malé životní katastrofy, které jste mi dnes svěřili. Užijte si večer, ať už je pod dekou, na zahrádce nebo při lovení zahradního nábytku po bouřce. Mějte se krásně a zase někdy se budu těšit tady na Evropě 2. Užijte prázdniny. Ahoj.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 8.

0: Camp Európy 2. I letos odvážíme decka posluchačů Európy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Európy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Európy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Európy 2.

0: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: On se šera sám už má jedno a vrátí se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
3: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
1: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.

0: rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
1: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
2: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
3: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
2: Přečíst to podle mě dokážu.
4: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
5: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
6: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
4: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
7: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
7: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teď nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, to oběžný dráhy. Německa.
0: Frontschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Javo!

0: Fabián. Maximum nový muziky. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2.

0: Summer Camp Európy 2. I letos odvážíme decka posluchačů Európy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Európy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy? Ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Európy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Európy 2.

0: Evropa 2.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Fabián. Maximum nový muziky. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Evropa 2.

0: Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

co bylo, pro to, co bude. Co žili jsme léta, teď nenechám mladém. Možná, že budu ten dobrý táta, co jsem si vždycky přál tak být. Možná, že seberu všechnu svou odvahu, přijmu pomalu ten křehkej cíl. Možná, že konečně prožiju tu sílu vlastní pokory, kdy pokora znamená vidět ty křehký limity vlastní osoby. Až pak si vzpomenu, že jsem to nedal. Hudba je ticho, songy už nemám. Že není to cesta, která je

I když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád si se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.